0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. Potkal jsem

si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi kresy, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy rostou kvůli obnoveným útokům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent zdražila téměř o 2% na $92 za barel. Trhy se obávají dalšího narušení dodávek, zejména kvůli nejisté situaci v Hormuzském průlivu. Tím před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 19,4 stupně, teplejší bylo pouze léto v roce 2019. Teploty letos během pěti dnů překročily 40 a v Doksanech padl absolutní český rekord 41,9 stupně. Rekordní byl také počet tropických nocí, meteorologové jich napočítali 35. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Od 6 hodin přivítá čtvrtá zbrojovka Brno Hradec Králové. Večer se pak Bohemians utkají doma o hodin. Zápasy byly původně odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Po víc než dvouměsíční výluce začaly dnes znovu v Brně jezdit tramvaje do bystrcké smyčky Ečerova. Dělníci ji přes léto připravili na to, že z ní bude za rok možné pokračovat po nové trati na Kamechy. Zajímavostí je, že se projíždí v opačném směru než dosud. Tramvaje tedy přejedou kolej v protisměru. Také dnes by se nad Brnem a Jižní Moravou mohly objevit mraky, pršet ale nebude. Naměříme až 28 stupňů z Brna Jitka Valášková.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ránečko, tak vidíš to, já jsem se odkašlal a stejně to nepomohlo. Krásné ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Dobré ráno.
2: A taky Michal.
1: My vám přejeme hezké ráno. No tak jak jste zvládli včerejší 1. září? O tom bude říct za chvíli teď muzika Blink 182. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionů na Hit Radio, 6 hodin, 6 minut, krásné ráno, Michal, David a Jasmin s vámi. Tak jak jste trávili včerejší 1. září, co? Já teda musím říct za sebe, já včera celý 1. září strávil s dětma a vlastně to bylo strašně fajn, jo. Tak nejenom... Co?
1: Jako se svýma nebo cizíma nebo co
0: no, tak nejenom, že teda jsme šli s nevlastní dcerou do 1. třídy.
1: Aha.
0: To bylo moc hezký, tak tam se stala úplně hezká věc, jo. Ona měla kornout, klasický kornout, jo. A já jsem říkal, už jsem se tady stěžoval asi dvakrát, že já jsem před těma 29 lety kornout neměl. Tak jsem ho nes. A nes jsem ho tak hrdě, až mi paní u dveří, když jsme vlezli do té školy, říkala, Ježiš, vy máte ale obrovský kornout. A já říkám, no, taky si to užívám, to je můj kornout. Jo, takže to bylo dobrý, ale potom jsem byl pozor na zahájení školního roku na Praze 10, kde jsem moderoval a hrál, bylo tam 700 dětí. A co chci říct, jo, zjistil jsem, že mladá generace není úplně ztracená, protože když hraješ songy, které vyšly v době, kdy jsem ještě ani já nebyl na světě a ty děti si to zpívali a vajbili se na to a tancovali, žádná piškotejka, ale 80, tak si říkám, hele, tady je svět ještě v pořádku, jo, ale oni za to možná můžou ty remixy.
1: Party 700 dětí, to je hustý. Co se dělo u Davidu?
2: Hele, vůbec nic, úplně normální den v kanclu, až potom večer někdo říká, že 1. září jsem si říkal, oni vlastně děti šli do školy. Tak jsem napsal bratranci, který šel poprvé na gimpl, kam jsem chodíval já, a neodepsal mi.
0: Davide, já jsem tě tam ale včera zahlíd, takže můžeš říct, že jsi tam normálně včera byl, jo.
2: Na dětský party.
0: A když se hrál Bunny M, tak David tam tančil úplně nejvíc, jo. Co Jasmin?
1: Jasmin včera zjistila v 11 večer, že včera slavila 7. rok v rádiu, aha, takže to měla radost.
0: No tak gratulujem.
1: Nicméně, co jste dělali vy, to nás zajímá. Čím byl pro vás zajímavý tenhle ten den 1. září, co vás čekalo?
0: Začíná minuta šampionů, tak nám napište, kdo jste, respektive jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali toho 1. září, čím pro vás ten den byl úplně nejzajímavější. 777-937-777, čekáme na vaše zprávy, teď posíláme hity. Alfa Ben, hezké ráno. Baby,

0: Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, tohle je Sia. Za minutu čtvrt na sedm, krásné ráno, no a startuje minuta šampionů.
1: Za tu minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, je to taková vaše chvilka s náma v éteru a zajímalo nás, kdo jste, odkud jste a co jste dělali včera, 1. září.
0: Tak jdeme na to. David Jutzler v práci začala zaučovat dva nové kolegy.
1: Martina Praha prvního bylo nejzajímavější tím, že jí odvolali do práce za kolegyní, co nedorazila.
0: Martina 1. září se před 50 lety chystala na svět, aby se druhého narodila.
1: S Váťa včera byli s přítelkyní přesně 6 let.
0: Tak gratulujem. Lucka Tachov 1. září bylo doprovázeno velkým brekotem a schováváním se za sukně babičky.
1: Aneta Praha vedla poprvé dceru do školy.
0: Petr Brno slavil jsem na rosky.
1: Všechno nejlepší. Lucka Plzeň nastoupila do nový práce.
0: Tomáš Liberec. Ahoj, senátor šel poprvé do školy.
1: Katka z Olomouce, ta se vracela z Dovčí.
0: Marek Kladno přestěhoval se, hezký.
1: Verča z Ostravy měla první den po mateřský.
0: Tak gratulujem. Hodně narozenin včera.
1: Hodně narozenin.
2: Takových aktivit, první den v práci,
0: to jo.
2: Dítě poprvé ve škole.
0: Narozeniny.
1: Stěhování, no. Výročí.
0: Někdo se narodil, že jo, druhýho. Tak my se vám uděláme speciálního i druhýho září, co vy na to. Jo, tak jo. JC Stewart, Scars, tím pokračuje středeční snídaní šampionů a my vám přejeme fantastické ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio JC Stewart, krásné ráno. Ještě když se vrátíme k tomu prvnímu září, který bylo včera, tak stala se věc, která byla na jednu stranu hrozně super, ale bylo to hrozně divný. Nechodily maily.
1: Jak to?
0: No, Outlook měl výpadek, mě to teda taky zastihlo a říkám si, ono je něco divného, nebo spíš takhle, říkám, nikdo nepíše, protože těch mailů víme, asi chodí, mám taky spoustu a nic se nedělo. No a najednou se to pak sesypalo všechno, takže člověk měl večer co na práci, ale bylo to takový hezký jako detox. Vám se to nestalo, neřešili jste nic takového?
2: Vůbec.
1: Já jsem si toho teda taky vůbec nevšimla, ale přijde mi teda příhodně jako hezký, že to vyšlo na toho 1. září, že možná některý rodiče, který jinak by neměli čas se věnovat třeba dětem, tak najednou mohli.
0: Jo, jako jasně, jako že jsme si oddechli přes ten den a pak večer rodiče už teda do 2 do rána datlovali maily, jo. No tak vy, kdo teďka vypadáte jako zombie, protože jste museli odepisovat na ty e-maily, které se na vás navalily, tak vám přejeme krásné ránko. Mohlo by vás probrat tohle, jestli nepomohlo to kafe, který máte na stole?
2: Mluvíš o tom Outlooku, tak jsem si vzpomněl, jeden kamarád mě vyprávěl o kolegovi, který v korporátu měl takovou speciální aplikaci, která vypadala jako Outlook, no, ale scrolloval v tom Facebook. Takže všichni si říkali, že ten Láďa dneska maká v tom Outlooku.
0: Pošleš odkaz? Kdybyste chtěli odkaz, napište nám, David pošle. Za chvíli LP, taky aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Zdravím, jsem tady zase, váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
2: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, jste nám nahlásili překážku v plynulosti provozu na D1 na 291. kilometru ve směru na Vyškov. Stojí porouchané nákladní auto.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Tohle je Hit Radio, snídaně šampionu a David potom říká, no to je kravál. Linkin Park, The Emptiness Machine. 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Benátkách dnes začíná 83. ročník slavného filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme George Clooney Zlatého lva za celoživotní dílo. V hlavní soutěži se letos představí celkem 21 filmů. České čokolády uspěly v prestižní mezinárodní soutěži Great Taste Awards. Pražská čokoládovna si sklání přezdívaného gastronomické Oscary odvezla ocenění pro 6 svých výrobků. Nejlépe si vedly 2 čokolády z bolivijského kaka, které získaly po 2 hvězdách. Každému rodiči někdy dojdou nervy a na dítě zvýší hlas. Podle psychologů je důležité hlavně to, co udělá potom. Rodič by měl přiznat chybu a najevo, že ani hádka jejich vztah nemění. A to je krásná zpráva, vzhledem k tomu, že bylo včera 1. září. A že možná nějaká ta první hádka letošního roku už proběhla.
0: Jakože už včera dostali písemky, jo, myslíš? Nebo... Takže někdo dones třeba 3 nebo 4, jo? Nebo...
3: To ne.
2: V první třídě rovnou.
0: Když se ty neumíš psát.
3: Tak kdy to udělají? Tak za 10 dní třeba ne, jsou nějaký první testy. Nebo
2: no
3: že
2: já
3: by to
2: si
3: na
2: myslím,
3: tak
2: že
3: rovnou...
2: se začínalo hnedka od prvního, od prvního dne dalšího týdne.
0: No takhle, ale v první třídě normálně bude mocniny, odmocniny, tangens, kotangens a běda. Běda, jestli to nebudeš vědět. Máme tady skvělou pecku. David říká, tak na tohle se teda těším. My jsme to věděli v playlistu. Já teda osobně taky, já to miluju. Abraxas, rok 2000, Obyčejný svět.
3: Aha. Já to totiž, tak to je ten generační propad na rozdíl. Já to znám teďka z TikToku až. Já myslím, že je to něco tak nového.
0: Počkej, jako jak z TikToku?
3: No, tak teďka to bouchlo na TikToku, všichni to používají, všichni to všude zpívají, takže já myslela, že je to úplná novinka. Takže rok 2000, tak to je pecka.
0: Takže,
3: je to
0: tady. Takže pro Jasmin rok 2026, Abraxas a pro nás dinosaury prostě klasika rok 2000. Obyčejný svět na Hit Radio. Tak hezké ránko, pojďme si to užít.

0: Posloucháte Hit Radio, 6.35, krásné ráno. Tohle jsou Abraxas a píše nám Marila. Tak Abraxas se vám teda fakt poved. Bomba píseň, krásné ráno. Všem do studia přeje Marila. Tak jsme rádi, že vám to udělalo radost. A shodli jsme se tady s Davidem, že nejvíce nám tam líbí to na na na na na. Davide, pojď se zpít, jak to zpíval.
1: Na na na na na na na.
2: To je ončo.
0: To je ončo. A máme pro vás další parádní hity, co vás zabaví takhle hnedka po ránu v 6.36. Katy Perry, I Kissed a Girl. Hezké ráno ze rádia.

0: Ferry, Hit Radio, hezké ráno. 6.39.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzy za vámi vyrazí Hit Rádio a celkem rozdáme, dámy a pánové, držte se, 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každý ráno a v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale tady v éteru. Jakmile ten zvonek zazvoní,
2: tak se běžte mrknout do kukátka nebo třeba z okna a případně ty dveře otevřete, když tam budeme. Zamávejte nám, pozdravte nás, cokoliv. A je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září a navštěvovat vás takhle budeme každý pracovní ráno až do 25. září. Takže moc držíme palečky a utíkejte se hlavně na web Hit Rádia registrovat.
0: Takže první peníze budete moct vyhrát už příští pondělí v 7.10. No tak komplet detaily na webu hitradio.cz. A já radši budu mluvit pomalej, ať se mi neplete jazyk. Miley Cyrus, End of the World, další hity za malou chvíli. A taky myslíme na vás, kdo nás sledíte na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
6: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
6: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Pip, pip.

0: zeď. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Brněnsku mezi Tišnovem a Rohoscem. U odbočky na Hajánky probíhají práce na silnici. Provoz je řízen kyvadlově provizorní světelnou signalizací.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je parádní muzika na středeční ráno, Nickelback, Je to návykový. Posloucháte Hit Radio 6.52. Krásné ráno.
1: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka a já ji okamžitě potřebuju poslat dál vám všem, protože mě to strašně baví. Vemte si do ruky telefon, jo, k tomu. Píše se tam. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
2: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
0: Tak kolik máš?
2: Já mám 80 rovnejch.
0: No, tak to je dobrý. Já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27. Mám...
2: No, takže to příjemné.
1: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
0: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 27.
1: No,
0: to tak. Nebude náhoda.
2: Tak hele, dej tam písničku.
0: Ale přesně...
2: A za 10 minut se vidíme.
0: No, za půl minuty. Ale jak jsi říkal, tak jasně, většina lidí nabíjí telefon přes noc, tak dost pravděpodobně, vy, kdo nás posloucháte, víme, že jste se podívali, tam budete mít kolik? 100, 98, 97?
1: Ale já nevím, jestli je horší mít 98 nebo třeba 2.
0: No, jenom...
1: To je fakt blbý.
0: Bohu špat, už dobí telefon skoro vybitej. Pardon.
1: Tak se mrkněte, kolik tam máte.
0: Lukas Estrada, DJ Trip, Stephen Poo, Close Your Eyes, 6.54. Krásné ráno, tohle dobije baterky vám všem.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
3: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
4: Tak Mironet, klikni dvakrát.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Do nové centrální evidence psů majitelé za první měsíc zaregistrovali téměř 177 tisíc zvířat. Postupně by se do ní mělo dostat až 2,5 milionu psů chovaných v Česku. Registrace je povinná a majitelé ji musí provést nejpozději při pravidelném očkování proti vzteklině. Evidence má pomoci například při hledání ztracených psů nebo v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3%, v červenci přitom dosahovala o 0,4% níž. Za růstem stojí především energie, které meziročně zdražily o více než 14%. Inflaci tlačí vzhůru hlavně zdražování ropy a plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tim Cook po 15 letech skončil v čele společnosti Apple. Za jeho působení se tržní hodnota firmy více než zdvojnásobila, ale to překonala 5 bilionů dolarů. Apple pod jeho vedením uvedl například hodinky Apple Watch a výrazně rozšířil nabídku svých služeb. Cook vedl firmu od roku 2011, kdy ve funkci nahradil jejího spoluzakladatele. Pojďme k nám do regionu.
7: Jako první v republice začala brněnská fakultní nemocnice používat novou metodu pro úspěšnější odhalení nádoru plic. Pacienti s tímto onkologickým onemocněním tak mají vyšší šanci na odhalení nemoci a tím i na úspěšnější léčbu. Metoda spočívá ve velmi přesném 3D rentgenovém vyšetření. Také dnes by se na obloze mohly objevit mraky, pršet ale nebude. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš,

0: dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hola, hola, škola volá, dobré ráno.
2: Krásnou středu vám všem. Snídaně
1: šampionů. 7 minuty po 7 ladíte Hit Rádio, my vám přejeme krásné ráno. Samozřejmě můžeme říct, že i vám, dětem, ať se vám dobře vstává, jede se do školy a ať zvládnete už vlastně ten den na ostro, dalo by se říct. Tomu muzika The Wanted Walls Like Rihanna. Hezké ráno.
0: Hit Rádio City Brno.

0: všemu, co děláte Wanted. 7 hodin, 6 minut. Krásné ráno z Hit Rádia. Když se ještě vrátíme na chvíli k tomu včerejšímu 1. září, tak asi mi dáte za pravdu, vy, kdo jste někdy chodil do školy, že to byl vždycky boj, že na chodbách se bojovalo o ta nejlepší místa v lavici. Mm-hmm. Kde se muselo prostě utíkat. To bylo, jak když jdeš na koncert, jo? Jak ty lidi stojí, nevím, den, dva klidně před vstupem, aby pak mohli být pod tím pódiem, jak tam běže, aby prostě urvali ty nejlepší místa, jo? Protože všichni jsme to znali. Sedět v první lavici to byl trest, ale sedět v zadní lavici, ale to mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
1: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do 4. třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný to, čo no.
2: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
0: to je dobrý,
2: jak blízko seš katedře, že jo?
0: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
2: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Chcete sedět spolu dobře.
0: Sedět u okna. Mě to připomíná, nevím, co to bylo za třídu, za roční, možná pátá. A kdy na nás s kamarádem zbyla lavice vepředu, tak jsme ji vzali zepředu a odnesli jsme ji úplně dozadu. A ono to nebylo nikomu divný a nechali nás tam sedět. Nikomu nebylo divný, že tam prostě byla díra. Ono se to pak nějak jako srovnali ty vedlejší řady. Ale jako tak kde jste s kým seděli vy, kdo nás posloucháte? Tak s kým jste seděli? S kým seděla Jasmin?
1: No tak to bylo furt něco, že jo, to se tam nějak měnilo, nás furt rozsazovali, protože jsme se strašně smáli. A já, ať jsem seděla s kýmkoliv, tak jsem se strašně řezala furt, takže...
0: To ti zůstalo dobře.
2: Stalo, no.
0: Co David?
2: Já jsem seděl vždycky v poslední lavici na Gimplu s kamarádem Adamem a tam už si ani nepamatuju, že by nás někdy rozsadili. Tam už na tom Gimplu to nikdo moc neřešil.
0: No oni ty poslední lavice vlastně byly něco jako pětka v autobuse, tam taky seděli ty největší kápa, že jo. Ale na střední teda my jsme seděli vzadu v lavici a to nás teda přesadil učitel dopředu a říká, tak, pane Knejp, já vám to zařídím na všechny předměty. A já jsem celou střední seděl v první lavici před katedrou.
1: Tohle já jsem měla na vejšce, ale tam už jsem byla ráda, protože se mi zhoršil zrak a já viděla úplný kulový. Takže tam už jsem byla dobrovolně.
2: No tak, jak pokud člověk stárne, tak...
0: Tak kde a s kým jste seděli a třeba vydrželo vám to přátelství dodnes? Tady s těma lidma třeba z první třídy. Napište nám na WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to nahrajte jako hlasovku, budeme moc rádi.

0: něco tanečního do vašich uší, ATC Around the World, 7 hodin 15 minut, 7:45, chcete-li, tohle je Hit Radio, krásné středeční ráno. Včera to ve školách byl Survivor 2. Lov nejlepšího místa. Tak s vámi vzpomínáme, kde jste seděli vy, no a s kým jste na základce sdíleli lavici.
1: Máme tady zprávu ahojky vždy v první lavici, pod svícnem je největší tma a zajímavý je, že Lenka pak napsala úplně to samý. Jasně, že vždy v prvních řadách pod svícnem je největší tma, takže asi fakt jo.
0: Jo, já úplně nesouhlasím teda. Já jsem byl v první řadě, jak jsem říkal, na té střední a moc tma tam teda nebyla, jo. Pane Knejp, tabuli. Další zpráva od Franty, ahoj, ve druháku jsem byl posazen k premiantovi, abych se zlepšil, docela jsme se skamarádili, v prvním čtvrtletí po rodičáku ale přišel s tím, že požádá o rozsazení. PS, jeho známky se dramaticky zhoršily.
1: Kamča spluhova žďáru, s mojí Nejkou jsme kamarádky vlastně od školky, seděli jsme spolu v lavici a ani nevím, co řekl, kvůli tomu, že jsme se smáli snad úplně všemu. Mám s ní nejkrásnější vzpomínky, jak na školu, tak i v soukromém životě, bylo to prostě úplně super, no a teďka spolu lítáme na dovolený, jen my dvě, to je hezký.
0: Mě to připomnělo, určitě se vám to taky někdy stalo, když vás spolužák rozesmál a když ten smích přerost do toho, že už to nešlo zastavit, že pak už vás jako, pak už to prostě jako nešlo, jo?
2: To se mi stává dost často tady před zprávou, Michal, když se mi snažíš rozesmát.
0: Fakt? To je divný, jak to tě rozesmívá? Jasmin, no, prostě, až budou zprávy v 8 opatrně, jo, tady na Davida, jo? Přesně. Další zpráva od Týny, ahoj šampioni, tak já jsem seděla s nejlepší kamarádkou, co byla machr na jazyky. A já zase přeborník na matiku, takže jsme to vyhráli obě a seděli jsme uprostřed, abychom mohli radit všem okolo. A u nás ve třídě bylo top místo právě v zadní lavici, protože učitelé stáli
1: první
0: u
1: lavici.
0: V první lavici, protože učitelé stáli u okna cca kolem 2 až 3 řady lavic v závorce, aby právě měli blíže k zadním potížistům. A první řady si vůbec nevšímali. Zdraví Týna, to je dobrý.
1: Je to fakt. Ještě tam máme hlasovku, která je od Katrin.
0: Katrin.
3: Dobré ráno, zdraví vás Katrin. Já jsem seděla ve třídě u katedry v první lavici se svým budoucím manželem.
0: Je, to je hezký.
3: A bohužel spolu nejsme.
0: To není hezký.
3: Ale kamarádky ze školy mám, ze základní školy mám dodnes a je to dlouholetý a super přátelství. Mějte hezký den.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, nicméně vy všichni, kdo nás sledíte, kdo nás posloucháte, tak my vás rozazovat nebudeme. Místo tady u nás máte jistý a muziku. Tu pro vás chystáme Alex Warren, Ordinary, to vás zabaví teď chvíli po 7:45. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: je Hit Radio, Alex Warren, Ordinary. V 7.21 za nějakých 15 minut budete soutěžit. Bude tady rychlá pětka z Urban Challenge. Budeme pro vás mít startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun. Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za malou chvíli. Samozřejmě i další muziku, třeba Miraj tenkrát. A zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Tak hezké ráno z Hit Radia.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny.

0: 14. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte uzavírku na Brněnsku na silnici 3. třídy u Řepky směrem od Lomnice. Probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Rádio. 7.29. Krásné ráno a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Salma Hayek dnes slaví 60. narozeniny. Mexická herečka prorazila díky rolím temperamentních krásek. Uznání kritiků jí pak přinesla hlavně role malířky Fridy Kahlo. Sama říká, že se dnes cítí víc sexy než za mlada. Dětské kroužky už dávno nejsou jen o sportu, stále větší zájem je také o vědu, angličtinu nebo třeba laser game. Cena za jedno pololetí se nejčastěji pohybuje kolem 2000 korun. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Uživatel díky ní může při čištění sledovat stav svých zubů a dá s ní přímo v mobilní aplikaci. Kartáček navíc pomocí umělé inteligence upozorní na místa, kterým je potřeba věnovat větší pozornost.
3: Já jsem viděla video právě s tímhletím novým kartáčkem, jak to jako vypadá. A ta kamera je extrémně malá, zabudovaná v tom kartáčku, ale má strašně dobrý obraz. To je neskutečný.
0: Zajímavý, kam se ta technologie posouvá, co?
4: No, chtěli byste to vůbec vidět?
0: No a doufám, že nikoho nenapadne dát třeba na toaleťák. Pojďme soutěžit, je tady rychle.

0: Podcast Urban Challenge a my tady máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
1: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický denní. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku, takže pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Hit Radio, taky i na Hot 7.34 a tady se bude běhat.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám v Rychlé pětce rozdáváme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod Urban Challenge podle vlastního výběru v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vybíráte, jestli chcete běžet závod noční nebo denní. Vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí vyhrát dneska?
0: To bude Honza z Těchonína. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Honzo, Těchonín, není to náhodou u Dolní Moravy?
3: Jo, kousek od Dolní Moravy.
0: Jo, já jsem si říkal, že mi to něco říká. Jak tam máte? Jaký máte středeční ráno v Těchoníně?
3: No momentálně asi 9 stupňů, takže jako nic moc, no.
0: Zima po ránu nic moc.
3: Už je chladno, no.
0: Ale určitě by se chtěl zahřát během, je tak?
3: Určitě.
0: No tak pojďme soutěžit.
3: Tak.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi leží Amsterdam?
3: Já mám vokno jako prase teďka.
2: Ještě pojď.
3: Belgie. Ty vačka, nevím.

0: My dáváme vždycky jednu šanci na to se opravit. Ale
1: hodně přemýšlet.
2: Nizozemsko.
1: Teď už to bude jenom lepší.
0: Teď už to bude hlavně bez zábavy.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém se používá koš a míč.
2: Basketbal.
0: Mm-hmm.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik členů má, například hudební, duo?
0: Z těchto.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, Wimbledon se hraje na trávě anebo na antuce?
2: Na trávě.
1: Mm-hmm. A poslední otázka. O kolik vstupů na Urban Challenge právě teďka soutěžíš? Poslouchal jsi dobře?
2: Poslouchal, o 4.
1: Jo! Dali jsme to!
0: Honzo, zvládli jsme to. Uši dobrý, uši trošku odřený. My dáváme vždycky šanci jednu na opravení, takže naprosto v pohodě. Vyhráváš 4 startovné na Urban Challenge a všechno to v hodnotě 12 000 korun. Honzo, běháš rád nebo začneš teprve?
2: No, možná začnu.
0: Dobře, tak užij si to, startovné posíláme a přejeme hezkou středu.
2: Tak jo, díky.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: FM Br. Tohle je Hit Radio v 7.39.
1: 25 tisíc za jeden pohled do mobilu. To už je zpráva, kterou si radši opravdu přečtete až na druhé straně silnice. A Itálie chce teďka trestat opravdu chodce, který koukají do telefonu při přecházení. Pokuta opravdu až 25 tisíc korun. A já jsem jedině pro.
0: Já si myslím, že teda Itálie právě našla zlatý důl, protože sami víme, jak to na přechodech vypadá. Všichni ty telefony mají nalepené. Já bych to možná zavedl, když to by třeba přijde návštěva domů. Jo, pokuta. Nebo třeba když jsi v restauraci a máš tam partnera, se kterým by si směla povídat, a ne, ty čumíš do mobilu.
1: No to počkej, jak jsme byli teďka na dovče s přítelem a s jeho rodinou, tak já jsem si to všímala, když jsme byli někde na drinku nebo na večeři a kolem byly páry a říkáš si, jo, tak to budou mít jako romantiku, to bude hezký, ale seděli naproti sobě a koukali opravdu jenom do toho telefonu, vůbec se nepovídali, nevím.
0: No tak nejdřív to jídlo musíš dát na Instagram, to by tě nechutnalo jinak, že jo, kdybys to tam nepoustla. To je základ, jako když jdeš do posilovny a nevyfotíš se v zrcadle, tak to cvičení prostě neproběhlo. Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, taky 21 Pilots, to bude další muzika za malý moment tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
1: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
10: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase Slavkov u Brna Kyjov za Archlebovem. Se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky a policie. Projedete jedním jízdním pruhem.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.
16: I know that this could

0: Doufáme, že máte parádní ráno, 21 Pilots, tohle je Hit Radio v 7.51.
1: Máme Madonu, máme Cher, máme Beyoncé a teďka se do klubu lidí, kterým očividně stačí jenom jedno jméno, hlásí další členka a to je Miley Cyrus, která si chce právě už říkat jenom Miley. Jo, chce se zbavit toho příjmení, přemýšlím, jestli to je kvůli tátovi, že se chce jako symbolicky odstřihnout nebo prostě začíná novou éru. Každopádně, co je jistý, je to, že to souvisí s jejím nadcházejícím novým albem, který má být o dost méně popový, má být temnější a má být hodně basový.
0: Takže Miley už nechce být Cyrus teda.
1: Nechce být Cyrus. Nejdřív dala Hanu Montánu pryč, teďka Cyrus.
0: Takže to byla jenom Hana, jo? Kdybyste náhodou někdo Miley Cyrus neznal, tak tohle je asi její aktuálně nejznámější song.
1: Takhle jsme Miley znali.
0: Takhle jsme ji znali, ale tak teďka si ji zahrajeme jenom jako Miley. A po Miley jenom David a Bebe. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 7.52.

0: chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
4: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
5: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu se v srpnu prohloubil na 186 miliard korun. Oproti červenci se zvýšil zhruba o 10 miliard a je vyšší než před rokem. Příjmy státu meziročně vzrostly o 4%, výdaje ale rostly ještě rychleji. Na celý letošní rok je naplánovaný schodek 310 miliard korun. Vedení Volkswagenu chce navrhnout uzavření 4 továren v Německu. Podle firmy pro ně v současnosti nemá dostatečné využití a jejich provoz se nevyplatí. Koncern se potýká s vysokými výrobními náklady, americkými cly i slabším odbytem v Číně. V Německu navíc plánuje zrušit další desítky tisíc pracovních míst. Český ministr zahraničí Petr Macinka si kvůli sabotáži v Německu předvolá ruskou velvyslankyni. Německo z případu útoku na tamní letiště oficiálně obvinilo Rusko. Podle vyšetřovatelů se na sabotáži podíleli agenti najatí Moskvou. Česká diplomacie uvedla, že ruské hybridní aktivity proti spojencům ohrožují i Česko. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Po víc než dvouměsíční výluce začaly dnes znovu v Brně jezdit tramvaje do bystrcké smyčky Ečerova. Dělníci ji přes léto připravili na to, že z ní bude za rok možné pokračovat po nové trati na Kamechy. Zajímavostí je, že se projíždí v opačném směru než dosud. Tramvaje tedy přejedou kolej v protisměru. Také dnes by se nad Brnem a Jižní Moravou mohly objevit mraky, pršet ale nebude. Naměříme až 28 stupňů z Brna Jitka Valášková.
0: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a na Z. Přes apku Rádia CZ.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Děti ve škole, my vám přejeme hezké ráno.
11: Hezkou středu všem.
12: Snídaně šampionů.
11: Já jsem slyšela příběh s tou nejzajímavější žádostí o ruku. Těším se, až vám ho povím. Prozradím, že to proběhlo bez prstýnku, ale co bylo místo něj? Na to si počkejte.
10: Bude to pro nás inspirace nebo ne?
11: No, se uvidí.
10: Oh, dobře. Michal Šulte a Rehab, tím začíná další hodina. Dneské ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Máme, že parádní. Michal Schulte, Rehab, Waterfall, 8 hodin, 5 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Žádost o ruku je krásná věc, jo? Ale pojďme si říct, že některé žádosti o ruku umí překvapit a být takový netradiční. Jo? Já jsem teďka slyšela, jak požádal o ruku svojí přítelkyni můj kamarád. A to jsem teda slyšela prvně a zajímá mě, jestli existuje nějaký případ, který tenhle příběh přebije. Jo? Jeho přítelkyně není holka, která by pořád nosila na rukou prstýnky, což já taky ne. Ale nevím jak, ale usoudil z toho, že teda asi nemá prstýnky ráda, a tak dostal nápad, že jí nedá zásnubní prstýnek. Jo? Měl nějaký šperk po babičce, který pro něj dost znamenal, on ho vzal a nechal z ní udělat náušnici.
0: Aha.
1: Jednu, jo. A tu ženu teda požádal o ruku s jednou náušnicí. Takhle, jí se to líbilo, jsou jako na stejné vlně.
0: Že jak s jednou náušnicí? No, tak má dvě uši, ne?
2: No,
0: nebo
2: s ní nepožádal o ruku, ale o ucho.
1: Prostě. No, tak si říkám, že jako i takový věci se dějou. Mm-hmm. Říkám, jí se to líbilo, já třeba bych chtěla ten prstýnek, já teďka začnu asi nosit prstýnky, aby můj Kuba teda chápal, že i když je jako běžně nenosím, tak nechci náušnici, ale prsten.
0: Ale tebe by nestačilo, kdyby tě Kuba poprosil o ucho? Nebo jak to máš? A vlastně, Davide, ty jsi ženil, jak vlastně tebe, Davide, požádala Eva o ruku? Jak to probíhalo u vás ta žádost? Když se s tím chceš svěřit,
2: prostě si klekla
0: a dál asi dobrý. Tak tady to, už se, mě to nezajímá, už to jedno.
1: Ne, tak neznáte i vy, naši posluchači, nějaký, ne že divný, jako, ono to není jako divný, ale nějaký jiný takhle případy se žádostí o ruku, který jsou ne tak běžný.
0: No takhle, ty jsi říkala, že se mu nelíbil prstýnek, že mu to přišlo takový jako ortodoxní, jako
1: ne, tak to vůbec nebylo. On prostě viděl, že ona nenosí prstýnky, že nemá obvěšený ruce prstenama, a tak si řekl, že asi je nemá ráda, že jí radši dá náušnici.
0: Dá jednu náušnici.
1: No, ale no tak ona byla šťastná.
0: Tak třeba máte taky nějaký takovýhle historky. Jakou nejdivnější žádost o ruku jste zažili vy? To chceme vědět, budeme rádi, když se o tom s námi podělíte. Když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, nebo nám to sem píněte klasicky zprávou. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Za 9:15 ladíte středeční Hit Radio. Krásný ráno.
1: Říkala jsem vám tady před malou chvilkou o kamarádovi, jehož přítelkyně nenosila prsteny a tak z toho usoudil, že až jí bude žádat o ruku, tak to neudělá s prstínkem, ale s jednou náušnicí. Stalo se, nakonec radost měla, i když prsten by asi taky uvítala. Nicméně jsme se ptali na vaše zvláštní žádosti o ruku.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, jsou tady i nějaký hlasovky. Tak píše třeba Klára, dobré ráno, já chtěla prsten, dostala jsem lízátko ve tvaru srdíčka, i tak jsem řekla ano.
1: A je to hezký. Petra, můj manžel, se kterým jsem 33 let, mě řekl, že je to se mnou docela fajn, tak jestli si ho nechci vzít, že už ho nebaví si každý víkend někoho schánět do postele.
0: Ne, milá žádost o ruku, no.
1: Bylo, no.
0: Jako upřímná, dalo by se říct. Taky Anička píše, ahoj, já byla požádána o ruku na porodním sále, když jsem porodila našeho prvního synka, teď už moje krásných 8 let. Je to ta věc, kterou si slyšet na porodním sále?
1: Ježíš, ale to je fakt, no, že takhle jsem si nejdřív řekla hezký, ale vlastně ta představa, že ty tam ze sebe jako vytřískáš prostě všechno, no, novej život doslova.
0: Ale zajímavý, jako taky stylový, nápaditý rozhodně. Máme tady taky hlasovku od Jaroslavy.
2: Ahojky moje milé rádio, tak mě se můj muž zeptal, co děláš 14.11. A říkám, no nevím, asi nic. No tak jestli chceš, tak si mě můžeš vzít.
0: Taky tady je zpráva od Marcely. Dobré ráno, tak já zažila netradiční úplně všechno. Zástupní prstýnek mi přinesl Ježíšek, beze slova neřekl vůbec nic. No a 26.2.2026 jsem šla odpoledne po práci za svědka známým a můj teď už manžel si najednou u mě poklekl a říká, miláčku, je to všechno trochu jinak, vezmeš si mě. První moment jsem myslela, že ho zabiju, ale no, vzala jsem si ho, no. To píše Marcela.
1: Ty vláho.
0: Taky tady máme hlasovku od Renáty, pouštím.
3: Dobré ráno do rádia, tady Renáta. A můj manžel mě požádal o ruku s pomocí zásnubní karabiny, protože já opravdu nenosím žádné šperky. A jako snubní prstýnek jsem dostala vytvořený ručně, nechci říkat z čeho, protože to není úplně legální. A ten máme uschovaný ve skřínce pospolu, protože ani jeden z nás nemáme rádi jakékoliv šperky a věci na rukou, na krku, na uších a tak podobně.
0: No nás samozřejmě zajímalo, asi i vás zajímá, z čeho to teda bylo vyrobený, tak my jako velký investigativci jsme se samozřejmě Renáty zeptali.
1: A Renča píše, z paroží, které jsme našli v lese, ale můžeme se chvíli tvářit jako myslivci, že to teda můžeme tady říct.
0: Hele, je vlastně úplně jedno, evidentně, čím toho druhého požáráš o ruku, hlavně, že to je z lásky. Děkujeme za vaše zprávy, co si zamilujete vy teď, další muzika, Rejdel, dneské ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Ray Dalton na Hit Radio. Je tady ještě dozvuk toho, co jsme řešili, a to, jakým netradičním způsobem vás kdy kdo požádal o ruku. A píše tady zprávu Andrea ještě zajímavou. Ahoj bando, jestli ona ta snoubenka, co dostala jednu náušnici, tu druhou nedostane třeba v den svatby.
1: Takhle, nedostane, ale bylo by to dobrý.
0: Dobře. Píše tady taky kamarádky dcera dostala loni medaily. Byla požádána o ruku po vítězném zápase jeho přítel v hokejbale a musím říct, to bylo moc hezké, spontánní. Prstýnek tady taky proběhl později a letos se vzali. Mějte prima den, to píše Andrea.
1: To je
0: moc pěkný. Děkujeme za zprávy a my k vám pošleme za chvíli další parádní hity. Tohle je Cyril Stumbling In, nebo Cyril, jak bychom tady řekli po včerejšku, že Davide. A přidáme taky aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Hledáte spolehlivé auto? Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
14: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
16: A teď i poctivé vánoční cukroví.
14: A cena?
16: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
14: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
16: Přesně tak.
14: jam.cz.
17: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
18: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
17: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
19: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
20: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Brně v Hněvkovského ulici u křižovatky se Sokolovou se srazila dvě osobní auta a došlo ke zranění. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Přejeme vám hezké ráno, zítra rádia, je středa 8.32. Tohle jsou Linkyni a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Disney v některých hlášeních znovu používá tradiční oslovení Ladies and Gentlemen. V minulých letech ho přitom nahrazoval inkluzivnějšími formulacemi. Na sociálních sítích se proto spekuluje, jestli nejde o začátek větších změn a návrat k tradičnějšímu stylu. Nová organizace GMMA představila zápasy pro svůj první turnaj. Do ringu má nastoupit například Jiří Kajínek a chybět nebudou ani pořádně bizarní souboje. MMA zápasník Makhmuradov se má třeba postupně utkat hned s několika soupeři. Na televizní obrazovky se dnes po 5 letech vrací Superstar. O postup budou soutěžící bojovat před novou 4členou porotou a moderování se znovu ujme Leoš... Vítěz nové řady získá 2 miliony korun.
0: To mi řekni, kdo z nás tří by měl šanci na úspěch v Superstar, jo? Že bychom se to zkusili. Zkusíme Doremi fa sol la si do.
2: Tak to já určitě tak, se neúčastním.
3: Taky ne,
0: tak jo, tak Jasmin začni.
3: Ne, taky ne.
0: Jasmin.
3: Ne. To je nejhorší. Ale hele, Cher, tam je před náma, aby to dala teda...
2: Smícete za otázku, jako jsme tady tři a jeden se věnuje zpívání, tak kdo by tam asi nejspíš uspěl, Michale?
0: No ty.
3: David je dobrý,
0: ale Jasmin bere hvězdnou pechotu. Share Believe, tohle je Hit Radio v 8.33. Krásné ráno, šampioni.

0: Luisa Capaldi, 8.40. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 5 dní za váma Hitrádio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se registrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat, jestli uslyšíte náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, a jestli budeme právě u vás.
0: No a pokud budete zaregistrovaní a jakmile tenhle zvonek uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna, případně nám otevřete dveře. Pozdravte nás, zamávejte nám a je to vaše. Takhle jednoduchý to je, startujeme už příští týden 7. září a navštěvovat vás budeme každé ráno až do 25. září. Tak držíme palce a kdyby vás tomu zajímalo víc, tak registraci a další info najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
9: tak Mironet!
11: Klikni dvakrát!
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
14: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
15: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: Tohle je česká parta Clue, škoda, že už nic nevydává, je Island Sun na Hit Radio v 8.52, dobré ráno. A chlapi, bacha na novou seznamovací radu z internetu. Prý máme před rande vynechat sprchu a deodorant, aby za nás mluvili feromony. Takže nová móda velí, vynechej sprchu a buď přirozeně svůj. Zní to jako nějaká reklama na nějaký, ne antiperspirant, ale na perspirant.
1: Perspirant. Jakože jdete prostě na první rande, on přijde a vy ho ucítíte dřív, než uvidíte.
0: No,
1: prostě.
0: Že ucítíš na 100 honu, no.
1: Tak
0: myslím si, že mi dáte zapravdu, člověk během dne potká pár lidí, který tenhle trend už dávno jedou. Minimálně jednoho kolegu v práci, co má podpaží koláče jak blázen, určitě taky máte. Tak jako takhle, jestli chcete být atraktivní pro masařky, tak asi trend dobrý. Tak pojďme si dát jedno rychlý kafe a pak se rozloučíme.

0: Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato.
0: Tohle je Tommy Cash na Hit Rádiu v 8.56 a jak jsme slíbili, tak to byl taky poslední song té středeční snídaně a jdeme se s vámi rozloučit.
2: Bylo to s váma krásný, děkujeme moc za další skvělý ráno. Já mám normálně radost, mně došlo teda, že je středa a jak včera začínala ta škola, tak já mám v hlavě, že včera bylo pondělí a že tudíž dneska je úterý.
0: To je
2: a ono
0: pravda,
2: teda ne,
0: ale vlastně už je o den víc a zítra už čtvrteček, to bude bomba, no jestli to slyšet, že už ten víkend potřebujeme taky.
3: Poslouchej i naše podcasty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte se hezky, zvládněte to v práci, užívejte případně Rovču a zítra.
2: Čest, ahoj.
0: Čau.
4: Necelé 3 minutky před 9 startuje dopoledne na Hit Radio City Brno a s vámi je Ondra Blaho a teď i ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte v Hněvkovského ulici u křižovatky se Sokolovou. Tady se srazila 2 osobní auta, je to bohužel se zraněním, takže počítejte s omezením provozu a taky s menším zdržením. Další problémy jsou na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Bratislavy se vytvořila kolona v úseku od 3. kilometru až po nájezd na D1. Na Brněnsku na příjezdu do Letkovic ve směru od Senorad, tady stojí porouchaný traktor, ze kterého na vozovku vytekl olej, takže tady rozhodně doporučujeme snížit rychlost. No a jak se tak dívám dál do ulic města Brna, Blanska, Znojma, vůbec na území celé jižní Moravy, vypadá to, že by to mohlo být relativně v pořádku, ale vy jste na silnicích a víte víc. Tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi 2 kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Co to za popájsku je za pikle?
8: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popájs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Jenom hity. Hit Radio.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio City Brno.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na východoněmecké letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Informovali o tom novinky.cz. Německo včera odpovědnost za útok přisoudilo Rusku. Jeseníky se nově dostanou i na poštovní známky. Ode dneška je možné zakoupit aršík s názvem Jeseníky klenot severní Moravy. Na kresbě jesenické krajiny je třeba pradět Petrovy kameny nebo vodopády Bílé Opavy. Více dodá mluvčí České pošty Matyáš Vítík.
10: Autorem výtvarného návrhu jsou Libuše a Jaromír Knotkovi. Aršík 4 známek vychází v nákladu 26 000 kusů a jeho cena je 142 korun. K dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.
4: Aršík připomíná letošní rok chráněných krajinných oblastí, který probíhá pod patronací UNESCO. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. No a tenistka Daria Vitmanová dohrála na grandslamovém US Open v 1. kole. Španělce Jessice Bouzasové podlehla na betonu v New Yorku ve 2 setech. Duel Nicoly Bartůnkové s egypťankou Šarífovou kvůli dešti odložili na středu. Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 15 stupňů Celsia a ta odpolední maxima dneska vyšplhají na nějakých 27. Pršet nebude, což je dobrá zpráva. Nějaké drobné dešťové přehánky jsou hlášeny na zítřek, ale pátek a samozřejmě i víkend by měl být bez deště.
3: Hit Radio City Brno.
4: Startuje středeční dopoledne na Hit Radio City Brno s datem 2. září a odstartujeme to s Johnem Newmanem a Love Me Again. Pěkné dopo. Hit Radio. No, I turned wrong. Left your heart so close to.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: posloucháte novinku ve vysílání Hit Rádia City Brno od kapely UDG. S názvem Odlétáš. Ale to, že každé dopoledne na Hit Rádiu City Brno startujeme pozitivními zprávami, to předpokládám, pro vás žádná novinka není.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: A tohle potěší úplně všechny řidiče, kteří jezdí po D1 a chtějí jet třeba na Bratislavu nebo na Břeclav, protože nás čeká první zásadní pokrok rozšiřování vytíženého křížení dálnic D1 a D2 v Brně. Přátelé, dělníci právě dokončují jednu z částí obří stavby, na kterou už od října pustí provoz. Cesta po D1 od Prahy na D2 na Bratislavu povede po úplně nové rampě. A jinak se napojí proti dosavadní situaci na D2 ve směru na hlavní slovenské město nebo právě Břeclav. V souvislosti s hotovou rampou, o které se teď bavíme, se drobné změny dočká i doprava na D1 ve směru na Vyškov. A cílem je do konce listopadu přesunout provoz na pravý jízdní pás. Máme 2. září. Slibuju začátek října. Počítejme si to, sledujme to, ale jestli to vyjde, tak si myslím, že se nám opravdu, ale opravdu uleví. Už aby to bylo!

0: Pitbull, Kesha, Timber. No a když jsme u toho dřeva, tak je pravda, že včera jsme opustili otěže u soutěží, protože jsme jich odstartovali hned několik a dneska v nich samozřejmě budeme pokračovat a jedna z nich se týká právě lesů. Lesů města Brna, ve kterých můžete narazit na zlaťáčky a potom je vyměnit za spoustu krásných cen. Ať už je to biohovězí, ať už je to palivový dřevo, ať už to jsou okrasné dřeviny a nebo med. A ty zlaťáčky, které každý den hážou lesy města Brna do okolí, mají hodnotu 1000 korun a každý den jsou tam ty zlaťáky 3. Včera, a předpokládám, že už to víte a že jste je ukořistili, tak víte, že byly schovány na Palackého vrchu. Kde jsou schovány dneska? To vám řeknu za chvilku.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
10: Milí posluchači, opět vyrážíme přímo za vámi, obyvateli příměstských částí města Znojma. Každá část města má své konkrétní potřeby a právě lidé, kteří v ní žijí, je znají nejlépe. Proto chceme zrekapitulovat již odvedenou práci a společně se pobavit o tom, co je možné ještě udělat. Postupně navštívíme Hradiště, Přímětice, Kasárna, Mramotice, Konice, Popice, Louku, Oblekovice, Načeratice a Derflice. Přijďte za námi. Časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na osobní setkání s vámi, Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
15: Zaostřeno na region.
16: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Na jednu pohodovou píseň v podání Lady Gaga a Bruna Marse navážeme pohodovou venkovní aktivitou, kterou pro vás na měsíc září připravili lesy města Brna. A na Hit Radio City Brno vás o tom budeme mile rádi informovat. Ostatně začali jsme už včera a vy máte za úkol každý den najít v určité lokalitě 3 lesní zlaťáky. Každý z nich má hodnotu 1000 korun a tuto výhru lze proměnit za skvělé věci od poctivého lesního medu po zvěřinu a biohovězí až po ukázku, třeba na vánoční stromek nebo dřevo na zimu. Včera jsme nalezli 3 zlaté zlaťáky na Palackého vrchu. Dneska máte za úkol hledat na základě této indicie u Deblína v lese stezka, kraťoučka a v skutku hezká. Navíc prý tu vlastnost má, že je trochu naučná. A já si myslím, že netřeba vůbec nic dalšího dodávat, snad jenom www.lesymb.cz, kde se o celé soutěži dozvíte víc. No a já vám přeju, aby se vám v průběhu odpoledne, anebo klidně hned, pokud máte volno, zadařilo a jeden z těch 3 lesních zlaťáků v hodnotě 1000 korun jste našli.

0: mluvili jsme o tom dopředu a připomínám to i teď, že právě dneska nás čeká v rámci mistrovství Evropy ve volejbale čtvrtfinálový zápas, ale hlavně ve středu 2. září čeká Brno poslední koncert. Přátelé, dneska to zakončí divoký byl na brněnském výstavišti, takže všichni, kteří milujete volejbal, ale možná ještě máte o něco raději muziku téhle úžasné kapely z Úval, tak vy byste rozhodně měli dneska dorazit. Začíná se večer, lístky ještě jsou, tak přátelé, doražte od 21 hodin. Mimochodem, areál Fanzóny se otevírá už ve 14.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
12: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fast Boy zakončili 9. hodinu dopolední a teď jdeme na Hit Radio City Brno na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Aktuálně už měříme teploty. Už jsem rovnou přišel do počasí. Pardon, já jsem byl dneska v 6.30 zase cvičit a jsem z toho úplně zmordovaný, takže proto já se tady pletu dopravu s počasím. Pojďme na tu dopravu slibovanou. A vypadá to dobře, protože tady máme hlášenou jen jednu dopravní nehodu na území města Brna. Hladíkova ulice na křižovatce Stržní, tady bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je jeden jízdní pruh, takže tady počítejte se zdržením. No a připomínám ještě na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Bratislavy kolonu v úseku už od 3. kilometru až po nájezd na D1. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848 a jaké bude počasí, vám řeknu hned po zprávách.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Proti schodku státního rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová, se ohradilo SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dál jednat a podaří se jej snížit. Schillerová však varuje, že prostor pro úspory není velký. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely 2 učební obory. Letos do nich nastupuje celkem 10 studentů. K nim více řekne generální ředitel sklárny Moser David Dvořák.
12: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chce tady foukače.
0: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v úterý varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo pro civilní letectví. No a první fotbalová liga má dnes na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se od 18 utká s Hradcem. Později má výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. Teď tedy to slibované počasí, aktuální teploty v Brně a na celé jižní Moravě okolo 20 stupňů Celsia, odpolední maxima vyšplhají až na 26. Pokud vás dneska odpoledne čeká nějaký výlet, buďte v klidu, žádný déšť vám nehrozí.
10: Hit Radio City Brno.
0: Adele a její Rolling in the Deep, David Guetta, Teddy Swims a nebo Tom Grennan, to je trojice, která odstartuje 10. dopolední.

A víte co? Budeme pokračovat v pozitivních zprávách, protože zrekonstruované dětské hřiště na Obilním trhu se znovu otevřelo dětem a už včera, na 1. září, přilákalo desítky návštěvníků. Hřiště má nově širší hrací plochu i další herní prvky a děti mohou využít třeba lezeckou stěnu, tobogán, domečky, houpačky anebo kolotoč. Přibylo i pítko a množítka. Jak všichni víte a informovali jsme vás o tom v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno, práce začaly v červnu a vyšly na více než 8 milionů korun, takže hotovo bylo za nějaké 2 měsíce. A k tomu A je potřeba dodat taky B, že zavřít dětské hřiště dětskám na prázdniny, to musela být hlavička, která to vymyslela, že? Jako byl by fakt takovej problém to zavřít prostě v říjnu a v listopadu, kdy mají děcka prostě družinu, mají kroužky a asi by se obešli na 2 měsíce bez jednoho dětského hřiště v Brně. To ne, to by nebylo Brno, aby se to nezavřelo právě na prázdniny. No tak zaplať pambu, že už je to hotový a že se tam může chodit.

0: Animal od Alvara Solera. Na Hit Radio City Brno. Za 7 minutek odbije 10:30 a v tomto čase, no jako před obědovém, chcete-li, ono je to jedno. Zkrátka dobře, tohle dobou na jídlo myslíme úplně všichni. No někteří z vás mají tu šanci vyhrát jídlo zdarma. My totiž v průběhu měsíce září budeme rozdávat 500 korunové poukázky do jedné úžasné pizzerie, která se nenachází na území města Brna, ale kousek dál. A zveme vás tak na zajímavý výlet směr Pálavské vrchy. Budou na dohled. Nebudete přímo pod nimi, ale budou na dohled. Tak jdu volat, vy všichni, kteří jste registrovaní na www.hitradiocitybrno.cz, bacha, berte telefony, ať to neprošvihnete.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Značka Parkside slaví 30 let. A my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun. A akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Znojmo slaví 800 let.

0: zmrzliny.
1: A teď i poctivé vánoční cukroví.
0: A cena?
1: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
0: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Přesně tak.
0: jam.cz.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: ladíme, posloucháme.
1: Ti, kteří ladili Hit Radio City Brno včera dopoledne, tak moc dobře vědí, že s novým měsícem jsme odstartovali nové kola soutěže Nevaříme, posloucháme s novým partnerem Pizzerie u Killingerů, která mimochodem má otevřeno od čtvrtka do neděle, takže zítra už můžete plánovat romantickou večeři a vybírat až z 25 druhů pizz. Mě to udělalo velkou radost, tento partner, zdravím do Vranovic, protože já mám pizzu hodně rád a sám bych asi nevěděl, z čeho vybírat, ale já vybírat nebudu, nebo takhle, můžu, ale následně si to zacvakám, když to vy, registrovaní na našem webu, můžete vyhrát zadarmo. A dneska budeme volat Jitce. Co Jitka dělá, to nevím, protože mi to nenapsala do registračního formuláře. Nevím ani, na jakou pizzu by měla chuť, ale já se jí na to zeptám. Pokud zvedne telefon...
2: Víme, posloucháme.
1: No pěkně! Jitko, jako bylo tam jakési drobné zaváhání, ale to přisuzuju technické chybě. Ale část prvního a celé druhé slovo zazněly, takže já na tebe budu hodnej a dám ti výhru. Mimochodem, víš, v jaké hodnotě?
2: No, v hodnotě nevím, vím, že vyhrávám pizzu. Nejlepší tady v širokém okolí.
1: Takže ty jsi někdy od Vranovic?
2: Kousek, Pohořelice.
1: No tak to máš za barákem. A ano, máš pravdu, ta pizza je vynikající, ale nemáš pravdu v tom, že vyhráváš 5 kilo. Včera to totiž neklaplo a dneska vyhráváš 2 500-korunové poukázky. Takže celou tisícovku.
2: Super, tak to je úplně super.
1: Je? Prosím tě, kdo ti to tam tak mile hučí? To je dcera.
2: To je můj syn.
1: To je syn. Dobře, tak předpokládám, že na pizzu. Ale tam je veselo.
2: Jo, on je takovej hlučnej.
1: Hele, mám to doma taky, takže tě absolutně rozumím. Vy jste někde na dětském hřišti?
2: Teďka míříme do obchodu.
1: Jo, hele, tak mě...
2: Právě koupit nějaký jami-jami.
1: Ano, to je v pořádku. Jaká je tvoje nejoblíbenější pizza?
2: Já mám ráda klasiku. Šunku, kukuřicu, sýr.
1: Máme to podobně. Tak si to moc užij, ještě mi vydrž na lince, ať se můžeme domluvit a pozdravuj ve Vranovicích pizzeriu Killingerů, kam vyhráváš tisícovku. Měj se hezky, ahoj.
2: Super, díky moc, vyřídím.
3: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem, příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou, přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Miraj dokola. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno chvíli před 10:45 a na jednu soutěž navážeme další soutěží, protože do dnešních 12 hodin musím vybrat výherce dvou VIP vstupenek na dnešní zápas zbrojovky proti Hradci Králové. Pořád máte ještě šanci napsat textovku anebo hlasovku na nové WhatsAppové číslo 720 890 848 a říct, proč bych ty lupeny měl dát právě vám a přesně za hodinu, touhle dobou, jednoho z vás vyberu. Tak pojďte do toho, máte na to posledních 60 minut.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky,
2: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Mám od Go balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
14: Když život prudce zastaví...
15: Zase jsem ji našel v tramvaji.
16: A vy jste všichni rodina?
15: To nejsme.
14: Vždy je dobré mít se koho chytit.
15: Lidi jsou dobří, no musí dostat příležitost.

0: premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: these beautiful things that I've got. Benson Boone na Hit Radio City Brno. A teď nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Hladíkova ulice na křižovatce s Tržní, tady stále platí, že se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobáků a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte tady se zdržením. Přidám ještě D2, 2,5 kilometr ve směru od Brna na Bratislavu. Tady došlo k havárii osobáku s nákladňákem. Nehodu už vyšetřuje policie a kolona má zatím necelý kilometr. Jinak je to všechno, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovat na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy. Padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40 stupňů Celsia, tropické dny i tropické noci. Stát chce příští rok hospodařit s rekordně vysokým schodkem. Návrh rozpočtu počítá s mínusem téměř 390 miliard korun. Pro běžné lidi to přitom není jen číslo na papíře. Vysoké zadlužení státu může ovlivnit mnohé domácnosti. Jak to vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda?
8: Není to příznivá zpráva například pro ty, kteří si budou refinancovat hypotéku, či chtějí žádat o hypotéku novou, protože takto vysoké zadlužení státu zvedá úrok na dluhopisech a to zase zvedá úrok na hypotékách.
7: Podle něj tedy vláda svým zadlužováním přímo zdražuje lidem hypotéky. Revoluce v čištění zubů. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Má zabudovanou kameru, umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody. No a rozpočet na sportovní dotace rozdělované prostřednictvím Národní sportovní agentury by měl být v roce zhruba o 200 milionů korun vyšší než letos. Nárůst vyplývá z návrhu státního rozpočtu pro rok 2027. Více prostředků má směřovat obecně na rozvoj a podporu sportu.
0: Máme 2:11 a teploty na teploměrech jižní Moravy se pohybují na 22 stupních. Odpolední maxima vyšplhají až na 27 a jak jsem slíbil, snad se tak i splní. Pršet by dneska vůbec nemělo.
5: Hit Radio City Brno.
0: No a my jdeme do další hodinky dopoledne na Hit Radio City Brno s Dermotem Kennedym, Gigi D'Agostinem a nebo Emou Drobnou.

0: Ema Drobná, Words, na Hit Radio City Brno a já mám pro vás taky tři slova.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tři slova. Kdopak to zvoní. To už budete moci zjistit příští týden, 7. září. Kdy úplně poprvé vyrazíme za vámi, kteří se zaregistrujete na www.hitradiacitybrno.cz až k vám domů před barák a budeme zvonit na váš zvonek. No a pokud do 30 sekund dorazíte ke dveřím, tak vyhrajete 5000 korun. Pokud to nedej bože neklapne, tak pokračujeme na druhý den s jackpotem o 1000 korun vyšším. Takhle, bohatě stačí, když budete kolem 7 hodiny ráno poslouchat snídaní šampionů Hit Radia City Brno. Jakmile zazvoní zvonek přímo ve vysílání a víte od sobě, že jste registrovaní, tak máte 30 sekund na to, abyste běželi ke dveřím. Nikdo jiný na vás zvonit nebude. Jedině my, Hit Radio City Brno. A pokud za těmi dveřmi uvidíte nás, tak víte, že můžete mít radost a že vyhráváte peníze. Peníze, se kterými si potom dělejte, co chcete. Mimochodem, já jsem nad těmi 5000 přemýšlel a říkal si, že vlastně za 5 litrů koupíte klidně v průběhu září na začátku října velice leciné letenky ještě někam k moři. Klidně někam dolů, kde už nikdo nebude, protože všichni budou ve škole nebo v práci. Vy můžete na koupačku s penězmi od Hit Radia City Brno. Veškeré informace, včetně registrace, na www.hitradiocitybrno.cz a připomínám, startujeme už v pondělí 7.

0: I takhle můžou znít tóny, rytmy a melodie blížícího se víkendu. Two Colors, Safri Duo, Chris de Sarandy na Hit Radio City Brno. Máme středu, takže kdy jindy ten víkend vyhlížet než právě dneska, navíc dopoledne, kdy se nám začíná blížit 12. a tím pádem i první polovina pracovního týdne, která bude už za námi. A já mám pro vás pár tipů na to, kam v Brně a na celé Jižní Moravě vyrazit, ale samozřejmě do té doby budeme pokračovat ve skvělé muzice. Co skvělé, ten nejlepší na středeční dopoledne. Disturb, The Sound of Silence, anebo Katy Perry.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín k rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
1: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.
2: Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
5: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
6: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do 4. třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
7: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
5: to je dobrý.
7: Jak blízko seš katedře, že jo?
5: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
7: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
5: Nebo sedět u okna.
4: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Necelých 7 minut po půl dvanácté jdeme v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno k tomu, co jsem vám slíbil, a to jsou pozvánky na akce, které se v Brně a na Jižní Moravě konají během tohoto víkendu. Festival vědy a techniky. Známý to festival, který má před sebou další ročník, začíná už v pátek, končí až v neděli na brněnském výstavišti v pavilonu A. Bude toho moc. 100 interaktivních stanovišť, vědecké show, experimenty, workshopy, zážitky pro malé i velké. Tady prostě nemůžete chybět. Festival vědy a techniky.cz, tady se samozřejmě dozvíte víc. Zveme vás do nově otevřené Vaněk Gallery na Mint Market, takže pokud máte rádi design a třeba taky Burger Street Festival, tak obě dvě tyto akce se propojí vedle Vaňkovky, a to už tuto sobotu a tento pátek 4. a 5. září. Info na gotobrno.cz. No ještě vás chci pozvat do Slupy, konkrétně do Vodního mlýna, protože tady už tuto sobotu 5. září od 9 hodin startují každoroční a oblíbené slavnosti chleba. Pokud tento dar bohu máte rádi, a myslím si, že by se neměl najít nikdo, kdo by neměl, mrkněte na slup.cz a tam se dozvíte víc.

0: hit Rádio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: pravidelní posluchači dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno moc dobře vědí, že touhle dobou, chvíli před 11:45, rekapitulujeme celou naši dopolední tříhodinovku. Ale protože tento týden to máme ale opravdu napráskaný soutěžemi, tak mám tady jeden rest. Já jsem totiž před hodinkou touhle dobou mluvil o tom, že máte posledních 60 minut na to zapojit se do soutěže o VIP vstupenky na dnešní zápas zbrojovky proti Hradci Králové. No a je na místě tuto soutěž vyhlásit a já jsem se rozhodl, že udělám radost synovi Jardy, který nám napsal: dobrý den, chtěl bych ty lístky pro syna, pro kterého to bude vůbec první fotbalový zápas, na který půjde. Fotbalem teď žije, tak mu to udělá obrovskou radost. Já děkuji všem, kteří se zapojili, psali jste krásné srdcervné zprávy o tatincích, o manželích a tak dále. Jenže sorry, jakmile napíše někdo, že jeho syn ještě nikdy na fotbale nebyl, tak já jako táta malýho syna pookřeju a nemůžu udělat jinak, než právě jemu ty dvě VIP vstupenky dát. Ale nebojte se, my samozřejmě jsme v úzkém kontaktu se zbrojovkou, jsme mediálním partnerem a těch lupenů budeme mít ještě dost. Takže pokud to nevyšlo tentokrát, určitě to vyjde příště.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co vyznáme, ne?
1: Já sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsů.
2: Nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
12: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
13: Zaostřeno na region.
14: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Pouhých pár minut chybí do 12. hodiny polední. Budeme se loučit a loučit se budeme mojí závěrečnou dopolední srdcovkou. Pokud jste poslouchali včera odpolední vysílání Hit Rádia City Brno, tak si pamatujete rozhovor o znojemském historickém vinobraní a o tom, že jeden z interpretů bude Praga Union. Já jsem tou dobou jel autem, poslouchal jsem Peťku s Davidem a s jejich hosty a začal jsem si ty Praga Union broukat, tak jsem si na Kata vzpomněl i dneska. Ale nedáme si Praga Union, protože Kata můžete běžně vídat i v Brně, to už je vlastně Brňák. Často v Brně taky vystupuje. Já jsem si vzpomněl ještě na dřívější tvorbu. Půjdeme až k chaosu a položím řečnickou otázku. Kdy naposledy jste slyšeli jeden z největších hitů kapely Chaos? Televizi? Jo, já si ty odpovědi dokážu představit. Už je to hodně dlouho, tak víte co? Dneska si televizi dáme. Touhle peckou se s váma loučím a zítra před 9:00 zase zdarec.
1: Ne, to je...
2: Minometní granát.
3: Kdo všechno patří ke Grandyho gengu?
4: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už se pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer. Když přijdu domů,

tenhle týden. Bohe ozere, včeru noci se sejdem. Vyšší žerete, kur a než to vyce na vás. Mačkám další konflikt a do prdele Dallas. Dallas, Dallas, Dallas.

mám dost, zpívám si pro radost. Kdybych teď zval kapra, tak bys podnul kost. To, co tam je, to je samý smetí. Další program, nějaký hulr tam letí. A už to mám, je to Superman za smetí. Zachránit si mě, po já se z toho udělám. Z těhle těch programů mi naroste play. Za chvíli mě trochu úplně štrinu a jsem zvedu meš. A taky každá bába teďka hníje. U seriálu se bude na stěje. A nebo taky Manuela. To už logiku nemá. Mačkám dal kroplíky už jen tak ze dveří. Zastavil se na nové nějaká soutěž, tam běží. Nějaký blbý chlápek se tam snaží dělat chytrýho pro trochu zisku v risku. Byť třeba dělal mrtvýho miliony peněz, můžeš vyhrát bingu. Lidi si dají na tikety jako roky v ringu. Už ode mě začíná být propocená pohovka, to když se ve dně objeví bába tutovka. A zase zprávy volit.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Medlánkách v Jasmínově ulici probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidátní listiny pro letošní komunální volby jsou zveřejněny. Jednoduše tak zjistíme, kdo se v našich městech a obcích uchází o místo v zastupitelstvu. Kde bude výběr největší, popisuje místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
12: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích.
11: Tyto volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, ve kterých nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě už za půl hodiny ministra školství Roberta Plagu. Tématem jednání má být příprava zákona o vysokých školách, rozpočet rezortu školství a pak naplňování strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to na svém webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Víc než 100 dětských letních táborů a podobných akcí zkontrolovali jihomoravští hygienici. Odhalili 7 pochybení a udělili 3 pokuty za 20 000 korun. Většinou šlo o prohřešky ve stravování nebo chybějící dokumentaci. Jediný tábor musel být ukončen dřív. Důvodem bylo onemocnění noroviry.
1: Jsme v éteru, ale taky na CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
2: Také dnes by se na obloze mohly objevit mraky, pršet ale nebude. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. hodině. S vámi už Kateřina Pechová a ano, jsou tu další srdcovky. I dneska to bude velký Joe Cocker, taky James Arthur, Hit the Floor, Cher. No a odstartujeme to ale společně s fantastickým boybandem Backstreet Boys nás čekají a taky song z roku 1996. Mimochodem nejvíc cool na tom ten videoklip, kdy celá skupina tančí a zpívá na vrcholu a uvnitř osvětlené rotující polokoule, která připomíná obří diskokouli. 90. No.
0: Hit Radio

0: skvělý, čo? První dnešní srdcovka Backstreet Boys a Get Down na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my budeme pokračovat a teď nás čeká naprostá pěvecká ikona Cher. Zpěvačku Cher znáte určitě úplně všichni a my se dostaneme k její legendární poprokové skladbě z roku 1989, jo. 19. album, neskutečný, 19. album Heart of Stone. A tenhle song se stal jedním z největších hitů její kariéry, jo. Skladbu mimochodem napsala hitmakerka Diane Warren a Cher se původně ten song nelíbil, ale autorka ji naštěstí dostrkala do studia. A tak mohlo vzniknout If I Could Turn Back Time. Tohle je Cher.

night.

0: Klasický Eurodance, hit z roku 94, hit the floor a Energizer na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem tehdy prostě byl takovej jeden standard u těchto songů. Rychlé elektronické beaty, ženský chytlavý vokál a mužský rap. Jo, když si to poslechnete zpětně ty songy, opravdu to sedí. Je to tak. Teď ale trošku zvolníme. Respektive nás čeká extrémně silná popsoulová skladba britského zpěváka a písničkáře Jamesa Arthura. Jeho hlas určitě dobře znáte. V roce 2012 vyhrál X Factor a o rok později vydal v pořadí svůj třetí single, který se jmenuje Recovery. A je to jeho osobní zpověď. No a je to prostě srdcovka. Další na Hit Rádiu.

0: Joe Cocker a Summer in the City na Hitradio.
1: Srdcovky Hitradia.
0: Tohle byla téměř poslední srdcovka. Mimochodem, ten song je cover. Což je neskutečný, tak je to jeden z nejúspěšnějších coverů v historii populární hudby. Původní song byl totiž z roku 1966, toho nahrála folkroková skupina The Lovin' Spoonful. No ale Joe Cocker je Joe Cocker, že jo. Navíc ta aranž, prostě on v těch slokách popisuje, že jo, úmorné denní vedro v betonové džungli. A potom ten refrén se s příchodem noci mění takový lehký, energický taneční rytmus. Prostě genius, genius, jo. Jinak se to snad ani říct nedá. No ale my budeme pokračovat, dámy a pánové. Nás totiž čeká ještě jedna speciální srdcovka. A to je samozřejmě ta vaše. Ano, teď je ten čas. Vezměte telefony a pojďte mi napsat 777 937 777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jaký song vám konkrétně vykouzlí vždycky úsměv na tváři? Nebo vás přenese do dřívějších časů? Nebo třeba do jedné konkrétní vzpomínky? Napište mi, jaká srdcovka je ta vaše a jednu z nich si za chvíli dáme. K tomu nás čeká třeba Alex Warren nebo Imagine Dragons, tak buďte s námi.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Co to zas popájsku je za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, Sharks na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A je tady poslední dnešní srdcovka. No a to je jako vždycky ta vaše. Vybrala jsem dneska SMSku od Aničky a jsem zvědavá, koho všeho z vás to vrátí zpátky. Protože Anička píše, ahoj, určitě Falco a jeho džíny. Osmdesátky a diskotéky v Písku v Družbě. Milí Jihočeši, kdo z vás někdy nebyl v Družbě v Písku? Protože co já vím, tak tam byli prakticky všichni z okolí, takže pojďme se společně s Falkem nechat unést na ty diskotéky kdysi dávno, kdy vás nebolely kolena a jenom jste celou noc řádili na parketu. Jdem na to.
2: Ginny, komm, komm on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wie auch?

0: Tohle je Luis Capaldi, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A z toho, co mi píšete, tak Falko očividně spoustu z vás vrátil na diskotéku, třeba do kulturáků, který už ani nejsou. To je strašný, co? Jak stárne. Ale hele, důležitý je si na to umět zavzpomínat, ať už možná nevydržíme co dřív, jo? Ale myslím si, že hejbnout bokem ještě stále všichni umíme. Tak zkusíme tuhle tu hezkou situaci, tenhle pocit na chvilku prodloužit. Co říkáte? Na tohle se totiž tancuje skvěle Walk the Moon už za chvilku do vašich uší.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Zayn a Sia nebo Edward Maja, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. V Brně na místní komunikaci u hotelu Grand mezi křižovatkami ulic Benešova a Koliště je silnice uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich hygienici zachytili 70. Situaci může zhoršit návrat dětí do škol, uvádí na svém webu Státní zdravotní ústav. Epidemie žloutenky typu A propukla loni, kdy lékaři evidovali přes 3200 nemocných. Letos jsou počty zatím poloviční. Policie exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
3: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství. Probíhají úkony trestního řízení, které samozřejmě nebudeme více komentovat. Budeme se vše snažit zvládnout v co nejkratší době.
4: Nelze v tuto chvíli odhadnout, za to bude v řádu hodin či dní.
2: Zkoumání ostatků proběhne za využití nejmodernějších metod, které mimo jiné mohou a pomohou vyvrátit různé spekulace. Zkráta v rozvodně v Bergheimu na západě Německa úřady vyšetřují jako sabotáž. Prověřují také souvislost s útokem na rozvodnu u elektrárny v Braniborsku, ke které došlo také včera. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Zrekonstruované dětské hřiště na brněnském obilním trhu už je zase plné dětí. Hřiště má nově širší hrací plochu i další herní prvky, například lezeckou stěnu, tobogán, domečky, houpačky nebo kolotoč. Přibylo také pítko a mažítka. Práce začaly v červnu a vyšly na víc než 8 milionů korun.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Také dnes by se nad Brnem a Jižní Moravou mohly objevit mraky, pršet ale nebude. Naměříme až 28 stupňů Celsia.
6: Krásné odpoledne, chvilku po 13. hodině. Doufám, že máte krásnou středu. Další hity k tomu teď Edvard Maja a Vika Žigulina.

0: boli sme struny.
1: Tohle jsou Hodiny a dívej v éteru Hit Rádia. Máme tady další trend, který prosím nedělejte. Jo, jakože... Dobře, dámy a pánové. Na internetu se teď rozšířuje nový trend, kdy muži přestávají, ne poslouchat, to nedělají nikdy, ale oni prosím vás přestávají před prvním rande používat mýdlo a deodorant, nebo před prvním, možná před každým, že jo. Nová voda, móda velí, vynech sprchu, buď přirozeně svůj, ať feromony mluví za tebe. Pánové, jako jo, jo, to, že přijdete převoněný, je samozřejmě blbost, ale zároveň vůně těla po třech dnech bez sprchy nejsou feromony, to jsou bakterie, které pořádají mejdan. To není úplně ideální. A teď si představte, jo, že když přijdete lehce umytý a možná trošku voníte, tak my máme chuť si k vám čichnout. V tomto případě bych pravděpodobně poprosila obsluhu kavárny, jestli by mohli vyvětrat, protože to prostě nechcete. Jo, já chápu, že přirozené pyžmo může být velmi lákavé, ale tady by to potom mohlo být na nálepku biohazard. Tak prosím vás, normálně se umejte, můžete, my to máme rádi. Další hity k tomu za chvilku Alvaro Soler a tohle už je Taylor Swift.

0: Michael Jackson, Will You Be There? Posloucháte Hit Radio. A jeden z nejlepších lidí, herců, ale taky obecně osoba, prostě bytost lidská, dneska slaví narozeniny. 62 let slaví Keanu Reeves. Dokonalý gentleman, chlap, který si prožil to, co asi spousta z nás nikdy nezažije. Neskutečný frajer. Podrobnosti, zajímavosti z jeho života, třeba o tom, že těsně předtím, než začal točit Matrix, tak podstoupil náročnou operaci páteře. A podívejte se na něj, no prostě frajer jak blázen, neskutečnej. Zároveň je to člověk, který natočil nejenom spoustu těch filmů, jako právě třeba Matrix nebo John Wick, což jsou legendární série, kdo to neviděl, doporučuju dohnat, ale kdybyste s ním chtěli třeba i něco takového jemnějšího, tak mimochodem doporučuju film Ten pravý, ta pravá. Tam je Keanu Reeves trošku jiný, je to v podstatě romantická komedie a je to naprosto geniální. Fakt geniální, ale obecně tak s ním prostě nešlápnete vedle. Přejeme mu všechno nejlepší. Na zajímavosti se mrkněte na náš Instagram Hit Radio. A já posílám další hity Selena Gomez a Marshmallow nebo Neil Diamond už za chvilku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
4: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespadneš, páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na Festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!
5: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Selena Gomez a Marshmallow v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Já prosím vás, máme to potvrzené. Hormon sportu existuje. Máme hormony úplně na všechno, to je jak se státními svátky. Vědci ho teď po myších potvrdili i u lidí. Jo, už je to oficiálně, nejenom ty malý zvířátka, ale i my ho opravdu máme. No a údajně pomáhá spalovat tuky a zlepšuje metabolismus. Takže jo, ty dvě věci, co vlastně dost chceme. Jen teda to má malý háček, jo. Tenhle hormon se jmenuje irisin a v těle ho je tím víc, čím víc se hýbeme. Jo, zase je to past. Je to past, no prostě musíte se hejbat, abyste zvýšili tenhle hormon a tím pádem budete hubnout a pálit tuky. No jo, jenomže tak to přece jsme věděli, že jo? Že když se budeme hýbat, tak asi budeme pálit. Logicky. Já na to mám jeden skvělý trik, prosím vás, když si chci dát jako nějakou jočuňárničku, tak si koupím třeba burger a chodím u toho. Já jeho jím a jdu, jo? Protože když se u toho hýbete, tak se to nepočítá. Dobrou chuť, tohle jsou Eva Farná a Miraj.

0: Hlašou Hubert Stank, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Druhý školní den. Mimochodem, co jsem pochopila, tak i v letošním roce byl vlastně největší boj o to, kdo kde bude sedět. Jo. I já jsem to řešila se svojí ségrou po telefonu. Byla smutná, vstávala v 5.30, sedla si do poslední lavice, ale bohužel pro ně si paní učitelka připravila zasedací pořádek. Jo, ten vám dokáže zamotat hlavu. Takže ségru mám v první lavici, když jsem jí řekla, že první lavice je stejně nejvíc, jo, protože tam nikdy ty učitelé nekoukají. Tak mi řekla, že jsem šprtka. Takže válčíte s těmi puberťáky, tak prosím vás, držte se. Pojďme si manifestovat, že tenhle školní rok to bude naprostá pohodička. Aspoň pro vás, jo? U každého kroku s vámi budeme. Za chvilku Alanis Morissette a taky Nicky Jam.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Mank

0: Vesna, Fragou Neon a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Stupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
1: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
2: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
1: A teď i poctivé vánoční cukroví.
2: A cena?
1: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
2: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Přesně tak.
2: jam.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Slíbená Alany Šmorišet a Crazy práve teď v éteru Hitrádia. Za chvilku 14 hodin čekají nás Ella Henderson nebo Metafix, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnských Medlánkách v Jasmínově ulici probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám.
7: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: I'm Ariana Grande.
15: It's Hozier.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
17: On air.
18: Online.
17: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
19: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Výchova dětí přináší situace, ze kterými se rodiče nikdy sami nevědí rady. Potvrzují to také údaje rodičovské linky, na kterou se obrací stále více lidí. Detaily doplní za linku bezpečí Michaela Klovcová.
20: V loňském roce linka odbavila 3826 kontaktů s klienty, kterými jsou nejčastěji rodiče dětí, ale linku využívají třeba i prarodiče či pedagogové. To je takřka o 800 kontaktů více než v roce 2024. Pro rok 26 očekává rodičovská linka další nárůst v součtu přes 4 000 kontaktů s klienty.
19: Kromě telefonního čísla je možné využít také e-mailové poradenství nebo chat. Po nočním vloupání dnes zůstala Mělnická základní škola mimo provoz. Žákům zajistila program mimo budovu nebo pak možné využití odpolední družiny. Případ prověřuje policie, podle které došlo k vloupání do stánku s občerstvením v budově školy. Pachatele dopadla. Zítra se škola vrátí k běžnému režimu. Prezident Petr Pavel se příští středu v Oslu zúčastní pohřbu norského krále Haralda V. Panovník zemřel ve věku 89 let v různých problémech. Včera jeho syn Håkon VIII v norském parlamentu složil přísahu a stanul v čele norské konstituční monarchie. Teď ještě pohled k nám.
1: Víc než 100 dětských letních táborů a podobných akcí zkontrolovali jihomoravští hygienici. Odhalili 7 pochybení a udělili 3 pokuty za 20 000 korun. Většinou šlo o prohřešky ve stravování nebo chybějící dokumentaci. Jediný tábor musel být ukončen dřív. Důvodem bylo onemocnění noroviry.
17: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Také dnes by se na obloze mohly objevit mraky, pršet ale nebude. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová, ty nejlepší hity a za chvilku taky ruleta. Moc se těším na vaše kreativní nápady. Teď už ale Ella Henderson a Rudimental.

0: Ella Henderson a Rudimental, jejich Alibi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Další ruleta před námi.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když si vás pozvou do ředitelny, tak kdo už jste v ředitelně byl, tak prosím vás, přiznejte se. Pojďte psát na 777-937-777. Co může zaznít v ložnici? A když si vás pozvou do ředitelny? Jako mě hned takhle z první napadá, ale řediteli, pane řediteli, už zase? No nic, nechám to na vás. Pište, těším se moc na vaše zprávy, protože tohle bývá vždycky poměrně crazy. 777-937-777. Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Nebojte se popustit uzdu fantazii. A tohle už jsou Metafix a Big City Life.

Ed Sheeran Perfect. Posloucháte Hit Radio a vy jste taky perfektní. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. A docela jste se rozjeli. David píše, tak pojďte pánové, pěkně jeden po druhém, maximálně po dvou. Michal, vy jste moje nejoblíbenější studentka. Radek, máš tady dvě obrovský koule. To je moc hezký, to se bude za chvilku hodit. A tady další zpráva, Boborák. Tak si odložte, vrhneme se k řešení vašeho požadavku. Zkusím někdy použít v ložnici. A Zuzka píše, tady někdo zlobil. Lenka, váš syn zase kouří. Nepředstavujte si to, prosím vás. Pavel píše, očekával jsem od vás mnohem lepší výkon. No, to zkuste někdo říct v ložnici. Jsem zvědavá, co se vám za to dostane. Pište dál na 777 937 777, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. K tomu už Damiano David.

0: DJ Bobo a Everybody, posloucháte Hit Radio. Wow. Další ruleta, naprosto fantastická. Dnes jsme řešili, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. Jste skvělý. Radek píše, pokud se nezlepšíš, budu muset zavolat tvojí mámě. To je strašný, to je strašný. Peťa píše, už zase Peťo? No tak pojď. Klára, tak a teď můžeš jít. To je skvělá věta do postele. Výborná, fakt vřele doporučuju. No a máme tady ještě třeba od Jany a tou bych to uzavřela, tam se trošku vrátíme do minulosti. Tak se tady ohni, stáhni kalhoty a já ti naplácám prákosku. Díky moc za všechny vaše fantastické zprávy. Další ruleta zase příští týden, no a Rehab už za chvilku.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
3: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Zaostřeno na region.
7: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina, tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
11: Pak hrnky,
10: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
12: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
3: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný to, čo no.
4: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
2: to je dobrý.
4: Jak blízko seš katedře, že jo?
2: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
4: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
2: Jsi jenom sedět u okna.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, blíží se to nezadržitelnou rychlostí.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, my totiž vozíme radost a vozíme peníze každé ráno už od příštího pondělka. Dámy a pánové, 7.10, rozhodující čas. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz. Jo, to je ta jednoduchá část. No a pozor, registrujte si místo, kde víte, že v 7.10 býváte. Protože každé ráno Jasmin s Michalem zazvoní u nás v éteru. A vy musíte otevřít dveře. Je úplně jedno, jestli otevřete vy, vaše tchýně, váš kámoš, soused, no prostě někdo za těma dveřma musí být. A pokud otevřete a bude tam stát někdo od nás, tak máte minimálně 5 000 korun. Na tom budeme startovat. Pokud někdo ten den neotevře, navyšujeme částku v banku o další 1000. A ve velkém finále budeme hrát o 50 000 korun. Takže jo, stojí to za to. Pokud ještě nemáte registraci na našem webu, běžte to udělat hned. Startujeme příště.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají na Hit Radio. Krásné odpoledne vám všem, díky, že jste s námi i ve středu. Já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, slyšíme se ještě dneska večer u toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Ano, přesně v 6 se těším, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Ňam, ňam, ňam. Jak je naším dobrým zvykem, v odpolední show na Hit Radio City Brno se budeme bavit o jídle.
0: No tak to já si jdu nachystat svačinku, protože když se mluví o jídle, tak já hnedka dostanu hlad.
2: Ne svačinku, rovnou udělej oběd nějaký.
0: A my tady nemáme plotnu.
2: Ale mají ve školních jídelnách. Tam se vydáme taky po 15. hodině spolu s vámi.
0: Peťa a David.
1: Hit Radio City Brno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
7: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
8: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Byla klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 2. září, druhý školní rok jsem chtěl říct, ale už třetí naše společné vysílání, tedy nová odpolední show. David Máčela, Peťa Tomanová, Březinová, zdar.
1: Ahoj, krásné odpoledne. Normálně víte, co mě dneska píplo ráno, jako v připomínkách, v kalendáři. To jako netypnete. Byli bychom tady asi do konce našeho vysílání do 6. Normálně, že mám zařídit ubytování na Silvestra.
0: Hezky, a tak to hezky s předstihem, no. To bude ještě volno určitě někde.
1: Tak jak nechval dne před večerem, ještě jsem to neobjednala.
0: A kam bys chtěla?
1: Někam asi na chatičku, ne?
0: Jo. No,
1: takže tím pádem jako vyzývám vás, posluchače, abyste to taky nepodcenili, protože to už bude za chvilku plný. Všechno.
0: Jo, a můžete to dělat u poslechu Hit Rádia City Brno nebo při poslechu Hit Rádia City Brno. Máme pro vás těsně před 15. i nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně začnu v Černovicích v Charbulově ulici. Tady je bouračka motorky, nehoda je bohužel i se zraněním. Bouralo se i v Husově ulici, tady osobní auto srazilo cyklistu a D1 hlásí komplikace na 194. kilometru směrem od Prahy, kde máme nehodu osobáku s kamionem. Šťastnou cestu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: zeď.
1: Pipit!
2: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
4: Tak Mironet, klikni dvakrát!
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Tiskárna v Břeclavi už začala s tiskem volebních lístků pro podzimní volby. Hotovo musí mít do 15. září, aby byl dostatek času doručit lístky na příslušné úřady. Na jejich tisk je letos potřeba na 800 tun papíru. Komunální a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes budou na 4 tratích výluky. Začnou krmit a potrvají do půlnoci, kdy budou místo vlaků jezdit autobusy. Půjde o trasu do Všestar, Praskačky, Jaroměře a do stanice Slezské Předměstí. Členské státy Evropské unie dnes podpořily opatření, která mají na pomoci obchodu bloku s Arménií. Dočasně totiž zruší velkou část dovozních cel z jihokavkazské země, která nyní po letech spojenectví čelí obchodním restrikcím Ruska. Změny by měly začít platit poté, co je v září v hlasování potvrdí také Evropský parlament. Fotbalová Slavia dneškem zahájila prodej balíčků vstupenek na zápasy Ligy mistrů. Přednost mají tradičně permanentkáři. Oproti minulé sezóně této prestižní soutěže jsou balíčky vstupenek zhruba o 10% levnější. Pořídit se dají už za méně než 5000 korun.
9: A ještě mrkneme na městskou hromadnou dopravu, teda konkrétně voláme na dispečing dopravního podniku města Brna.
10: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. Na většině linek se setkáme pouze s lokálními zdrženími do 5 minut. Se zpožděním v rozsahu 5 až 10 minut se aktuálně setkáme pouze na tramvajových linkách 1 a 3 v ulici Kněžnické a na autobusových linkách E50 a 67. Se začínající odpolední špičkou však lze očekávat postupné zahušťování provozu a s ním spojené narůstání zpoždění na linkách hromadné dopravy. Na své cesty městem Brnem proto doporučuji vyrážet s dostatečným předstihem. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
9: Brně měříme a samozřejmě i v okolí 26 stupňů. Máme krásné oblačno, polojasno i zataženo, záleží na jakém konci Jižní Moravy stojíte. No a ta 26 nám vydrží až do nějaké 18. hodiny, potom samozřejmě se ochladí. V noci očekáváme teploty okolo 17-18 stupňů a zítra bude 25 na teploměru.
11: Ostatně, jak je aktuálně venku, nám může už teď prozradit náš dnešní speciální host. My zatím nebudeme říkat její jméno. Ono vám řekne, jak je venku? Je tam dobře? Je tam teplo?
12: Je tam teplo, je tam příjemně.
9: Tak jo.
11: Je to potvrzeno.
7: Hit Radio City Brno.
11: Tak pojď s tou hádankou.
9: Takže náš host je vysoký, náš host je moc hezký a velmi šikovný.
11: Mm-hmm. Z brněnských žabin až do Ameriky za velkou louži se dostala. Kdo to je? Necháme vás ještě chvilku napínat, už promluvila, ale důležité je, že jsme tady taky my dva. David Máčela, Peťa Březinová, startujeme odpolední show.

0: Brno žije sportem a nová odpolední show s Davidem a Peťou vlastně tak trošku taky. Ale neříkej, že z toho nemáš radost.
1: Jasně, že mám radost, protože vždycky je dobrý se něčemu naučit, něčemu, čemu nerozumím. A já jako sportu nerozumím.
0: Tak třeba se něco přiučíš v následujících minutách, protože naším výjimečným speciálním hostem, a teď už to s radostí můžu oznámit, je česká basketbalová reprezentantka Emma Čechová.
2: Čau!
3: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
0: Je tady s náma, my máme velkou radost, protože já hned na úvod to na tebe prásknu. Ty hraješ v Americe. Z Brna až do Ameriky, to je krása. Jak se to stalo?
3: No tak aktuálně za první nehraju, spíš tak jako teď rehabilituju.
0: Ty jsi to teďka prozradila, to tvoje zranění, dobře, k tomu se dostaneme třeba.
3: Jo, tak hrála jsem 3 roky za Žabiny Brno, pak jsem šla do USK Praha a nějak jsem takový postupný kruček po kručku, mým cílem bylo, že bych si ráda zkusila zahrát v Americe WNBA a aspoň zkusit camp a při postupem času, jak to půjde, nějak jsem to netlačila se tam dostat, tak vyšlo to hned na poprvé, za co jsem byla moc ráda.
1: No a jaký to tam je? Protože v Americe, co mě už jako Davča nabrýfoval, tak v Americe jako tím basketem žijou, jo? Tady u nás neříkám, že ne, já myslím, jako, že Žabiny se hodně o to zasloužili, aby ten basket jako v tom povědomí byl, ale přece jenom je to velký rozdíl. Tak když to srovnáš, basket tady v Brně, v Česku a tam v USA.
0: Možná i tu atmosféru, víš, protože tady chodí pár stovek lidí, tam chodí tisíce.
3: Je to neporovnatelný, no, nechci nějak... Nechci
0: hanit
3: nebo rejpat, ale je to neporovnatelné. Chodí tam 10-12 tisíc lidí, fanoušků záleží i taky podle toho, proti komu hrajeme, pokud hrajeme proti Dallasu, kde jsou vlastně dvě hráčky, které byly prvním pikem draftu minulé sezóny.
1: Tak... Počkej, pikem draftu, co to je?
3: Na začátku každé sezóny máš draft, se vybírají hráčky a podle losu nebo loterie i podle nějakých statiky mi vyměňují. Tak nějaké určité týmy, to je hrozně komplikované, nebo takhle...
1: Jo, tak prostě mají, vyberou si někoho,
3: prostě si vyberou,
1: buď náhodně,
0: prostě
1: nebo ne.
0: Si vyberou, dobře, musíš na ní česky, víš.
3: Pokud máš první výběr, tak logicky si vezmeš tu nejlepší hráčku, takže potom hrajeme proti třeba lepším týmům, tak přijde logicky více do lidí, pak třeba nějakým ne zas tak atraktivním, tak přijde mý lidi, ale přijde to na 10 tisíc. Takže ty atmosféry jsou neuvěřitelné. Není to zase... Ale na druhou stranu není to jak tady, že by ti fanoušci měli bubny, nebo že by tady byl, tam byl nějaký kotle. Spíš je to, že tleskají a hodně...
0: Žerou u toho, pijí pivo.
3: Přesně tak.
1: Bez pěny.
3: Samý smažený věci, ale spíš je to, že tak jako hodně tleskají nebo řvou, ale hodně k tomu doprovází hudba. Nebo třeba vlastně nová věc, co jsem nezažila tady, je, že když se hraje, tak normálně tady se hraje bez hudby a tam ti k tomu hraje nějaká melodie, jinak by tam bylo ticho.
0: Během zápasu normálně hraje hudba?
3: Jo, nejsou to jako písničky, že by tam někdo zpíval, ale nějak třeba melodie z různých písniček. Takže zase v tom je to lepší tady, že ti fanoušci fakt fandí po celou dobu toho zápasu, kdežto tam je to takové, že ten moderátor nebo nějak i ten program, který doprovází ten zápas, tak ty fanoušky nějak k tomu jako nutí.
1: Mm-hmm. Takže oni jsou takový víc pořádaní. Že jako jakmile se hraje, už se tam hraje s balónem, tak nic. Tak nebudu jako jo, Emo do toho. To ne.
3: Ale zase třeba potom, jako, že se mi co povede, nebo když se jdeš se mnou na šestku a jdeš házet trestnýho, tak na tebe křičí jo, jsi super, nebo to dáš a takový. Takže zase v tom je to taky super.
0: Jo, že to není jak na Wimbledonu někde. Tam musí být úplně ticho. Emma Čechová, tedy česká basketbalistka, reprezentantka, která je sice teďka zraněná, není to vidět, má dlouhé gatě, ale možná i to zranění malinko naťukneme, ale tam malý okamžik, protože my tady máme taky muziku. Nejenom Američané, ale i my tady na Hit Radio City Brno. David Guetta, tedy svým Stones and I.

0: A fajn je taky u nás na Hitrádiu City Brno nejenom díky kapele Jelen, ale díky naší další vzácné, výjimečné, speciální, sportovní, já to řeknu, světová sportovní megastar. Ne?
1: To zase ne.
0: Ještě ne, tak ještě ne. Tak za pár let třeba ano. Ema Čechová, dámy a pánové. A já teďka tady, byť nemám rád čísla a matematiku, tak pár čísel jsem si vyhledal, jo. Po 16 letech se dostali do nejslavnější, nejprestižnější soutěže žen basketbalu dvě Češky. Eliška Hamzová, mimochodem z Brna, že? Brňačka, taky válela za Žabiny Brno, a Ema Čechová, která je tady dneska s námi. Takže po 16 letech, to je strašně dlouhá doba. A pozor, jsou to 8. a 9. Češka, která si tuhletu soutěž, tedy WNBA, to je prostě NBA, chlapská soutěž, tak ženská soutěž je WNBA. A říkal jsem to, 8. a 9. hráčka. Prostě nikdo jiný, nikdo víc z Česka si tuhle tu soutěž nezahrál a Ema Čechová je naším dnešním hostem. Takže moc si to vážíme a děkujeme, že jsi na nás našla čas.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: A vlastně děkujeme i tomu, že jsi zraněná, protože jinak bys byla teďka na mistrovství světa.
1: Za to se neděkuji.
0: A neměla bys na nás čas. Samozřejmě, no, ti to nepřejeme. Zařídila. Dobře jsi to zařídila.
2: Takže ty jsi to udělala schválně, to zařídí.
1: Samozřejmě, abych tady byla, že?
0: Jo, děkujeme, děkujeme. No tak mistrovství světa. A když jsme u těch čísel, tak po 12 letech Česko hraje na mistrovství světa, které začíná vlastně tenhle ten týden. Bez tebe. Asi to bolí.
1: Tak samozřejmě, když se mi to stalo, tak to byla jedna z prvních věcí, který jsem myslela, že se nebudu moc zúčastnit, protože, nebo člověk se nemyslí, že to je super, tak to určitě přijde znovu, ale je to jenom za 4 roky a i v tom kontextu, že je to vlastně poprvé za posledních 12 let a že to byl strašně dlouhý proces, že vlastně, když to tak vezmeme, tak jsme začali o to usilovat, nebo nějak ta cesta k tomu se dostat bylo už od roku 2023, kdy jsme hráli Eurobasket a takže jsme se umístili, takže potom i ten ranking máte lepší a mohli jsme potom odejít do Mexika, kde se potom hrála ještě před ještě kvalifikace o kvalifikaci, kde jsme teda vyhráli, takže jsme už měli zařízené a teda jako jisté to místo na té kvalifikaci a potom ještě ta kvalifikace a pak jsme si vlastně ještě tu kvalifikaci potvrdili na mistrovství Evropy teď v roce 2025, takže strašně moc, vlastně to jsou 3 roky, strašně moc úsilí, času, různých turnajů, různých kvalifikací, takže mě to mrzelo i z tohohle pohledu, ale na druhou stranu stávají se i horší věci.
0: A hlavně já chci říct, že ty jsi to vlastně vybojovala. Ty jsi byla základním pilířem, hlavní stavební kámen, no tak velkou měrou ses na tom podílela, takže ty můžeš mít dobrý pocit, že jsi to holkám zařídila, že si teďka užijí Berlín.
1: A to bych neřekla, že bych to zařídila, je to týmový sport, je nás tam víc.
2: A nebuď skromná.
1: Ale nejsem skromná, ale ne. Tak je to týmový sport, je tam několik hráček, které se o to zasloužily, takže myslím si, že to byl takový týmový výkon.
2: Ale to je masakra, že celou dobu se o to snažíš a teďka tam jako teda nemůžeš být s tím týmem. Já bych to posluchačům jako přirovnala k tomu, já nevím, že si zasadíte malý semínko vína, jakože ve vinohradu, a ono to roste a roste a už se těšíte na ty první bobule a pak přijde nějaký pták a se zobne to. Takže...
0: A nebo já si říkal, že to vypije to víno někdo za tebe.
2: No to ještě hůř.
0: No ale ty do toho Berlína pojedeš, holky, pozbudit?
1: Ano, pojedu, už se moc těším.
0: Šance Česka? Jaké jsou? Protože ta skupina Američanky, Čína, Italky, to není nic jednoduchého.
1: Tak je to hodně těžká skupina. Ten den, kdy vlastně toto, nebo ty skupiny se losovaly, v den, kdy jsem ještě byla normálně zdravá a těšila jsem se, že pojedu. A teď jste měli ty 4 koše a tak jsem si říkala, že z toho prvního koše, koho bych jako nechtěla, tak to byly Spojené státy. Z toho druhého jsem říkala, no tak to by byla ta Čína, ze třetího Itálie. A teď vlastně se to vylosovalo, všechny týmy, které jsem tam nechtěla, tam byly. Takže určitě je to hodně těžká skupina, ale ještě k tomu já a Julča Resingerová, která je druhá pivotka, chybíme, takže ten tým je trošku oslabený, ale myslím si, že zase holky to můžou vykompenzovat jinýma věcma, rychlostí, atletičností, takže si myslím, že určitě ty šance tam jsou a třeba myslím si, že asi zápas proti Itálii bude hlavní.
2: Ale aby se posluchačům vysvětlili, já už jsem jako starý mazák basketbalový v podstatě, takže pivotka znamená to, že je u koše a musí být ten dotyčný vysoký a musí být prostě jako, že to tam bude odpinkávat ty lidi a hlavně pinknout to potom na ten koš, že?
0: Pinknout, ano.
1: Správně.
2: Tak zavěsit, už. Počkat, zavěsit.
1: Počkej, tak to spíš chlapi.
0: A Ema Čechová.
2: Ty taky, kolik měříš?
1: 195.
2: No, tak ty to zavěsíš jak nic.
1: Jednoho dne třeba, jo.
0: Ale pozor, Ema Čechová nehraje jenom basketbal, ale taky studuje. Už jsme to říkali na začátku, je velmi šikovná, chytrá. Ráda i zpívá. A ráda jí. Ale to až za chvilku. Teď Pink.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si

0: Vaše Hit Radio City Brno, 15.36, středa odpoledne, 2. září. Jsme na startu vlastně ještě pořád naší odpolední show a jsme taky na startu nového školního roku, tak se zeptáme, jaká je studentka? Ema Čechová, tedy náš dnešní speciální host, česká basketbalistka. Emy?
1: Tak studentka, snažím se učit, vlastně jsem teďkonc aktuálně studuju bakalářský titul na právnické fakultě.
0: Aha.
1: Takže je to kombinovaný, což je super, že mi to hodně ulehčuje práci a nebo hlavně nějak z toho časového hlediska, takže to je fajn a snažím se, no, teď to je celkem náročné, protože to léto bylo dost náročné, jak po té mentální stránce skrz to zranění, ale i fyzicky, hodně času trávíme jak na cestách, tak na hale, takže potom toho času už moc nezbývá, ale snažím se a zatím procházím, takže dobrý.
2: No řeknu ti, ty teda sedíš pozadím na hodně židlích, že?
1: Celkem jo, ale vlastně také už to tak jako už strašně dlouho takhle sedím, že jsem na to vlastně zvykla už odmala, že ze školy jsem vždycky běhala hned na tréninky, doslova, že jsem vlastně jsem chodívala na francouzskou školu, takže jsem měla třeba školu do 17:30, když to tady v Čechách ty školy končí dost brzo, takže potom tréninky byly taky dřív, takže pak jsem musela hned běžet na trénink, abych chtěla aspoň druhou půlku tréninku a tak, takže jsem zvykala v takovém, jako žít v takovém chaotičtějším spíš.
0: Jako všechna čest a klobouk dolů a velký obdiv, protože hrát na takhle vysoké úrovni, na profi úrovni, být prostě basketbalistkou a do toho jako studovat. Já nejsem schopný prostě studovat a zapamatovat si něco a to nedělám nic.
2: Takže už fakt, jako,
0: a už ani nestuduju. Takže velký obdiv. Velký obdiv.
2: Ale mohla bys nám ještě rozseknout, jsme tady měli včera jedno téma, že jestli když jsi byla malá, tak už jsi jako byla vysoká, už byla jsi vyšší než ostatní, takže jsi řekla, je, tak jsem vysoká, tak proč to nějakým způsobem nevytěžit?
1: Vysoká jsem vždycky bývala, ale když jsem byla malá, tak jsem dělala více sportu, hodně jsem ještě dělala atletiku a hrála tenis a ještě tomu ten basket, tak jsem dělala od všeho trošku a potom vlastně, když jsme se sem přestěhovali do Čech a z Bruselu, tak jsem pokračovala v tom basketu. Asi to bylo i nejpraktičtější z hlediska nějak těch tréninků i nějak té lokace těch tréninků. A je to týmový sport, což mě asi bavilo víc, nebo lákalo mě to víc než ten tenis a atletika, kde je to takový hodně individuální.
0: Musí si profesionální basketbalistka hlídat, co jí? Jídelníček? My jsme tady před tebe, řekneme to našim posluchačům, protože oni to nevidí. Dali talířek s trubičkama a s frgálem. No, tak
2: Mňami.
0: Co ten jídelníček?
1: Já asi budu mluvit za sebe, já to moc nehlídám, nebo hlídám to z hlediska toho, abych do sebe dostala hodně bílkovin. Ale nějak asi nehlídám, že bych chtěla daný den sníst tolik a tolik kalorií. Jsem taková, že to hodně rychle spálím. V tom mám já štěstí, ale vím třeba, že nějaké hráčky zase takové štěstí nemají, takže si to hlídají. A podle mě to je jako dost individuální. Samozřejmě jako nebudu jíst pořád nějaké smažené věci, i když ráda si dám něco dobrého, ale spíš jako hlavně si hlídám ty bílkoviny.
0: No tak takhle, můžu to říct?
1: Můžeš.
0: Ty jsi normálně schopná spráskat v nějaké hospodě, ideálně svíčkovou, s pěti kredlama, nebo kachnu. Co tam pošleš hned potom?
1: Tatarák? No, řekni to.
0: Tatarák, jo? Emička má totiž ještě hlad a tam ani nespaluje nic, tam sedí na židli a pije u toho pivo, takže ona si dá... Ne, to se taky neměla říct. Mimo sezónu. A nebo když je zraněna. Mimo sezónu, nebo když je zraněna.
2: Ty jsi normálně tady práskl před celým Brnem, že pije pivo. Ať si dá. Teď je z Brna.
0: Američanky nás neposlouchají. Potom si dá tatarák. A pak ještě co? Ještě něco? Hermelínkem? Co? No, řekni to.
1: Nakaraný hermelín třeba. Ale to, když jako mám fakt hlad nebo po zápase.
2: Ty jo, moje výživový poradci se obrací v hrobě, ty jo.
0: Rozumíš?
1: To je to není každý.
0: Takový trojboj, to je prostě něco neuvěřitelné. No a tak v Americe teda jídlo, jak to tam máte vyřešené? Protože nestýská se ti po těch českých klasikách?
1: Stýská se mi hodně a nejenom po klasikách, ale nějak i po té kvalitě toho jídla, že jako je hodně vidět, že v té Americe, nebo tak i díky Evropské unii a tady všechno, tak máte nějaké restrikce a nějakou jako danou kvalitu těch potravin, kterou jako musíte nějak splňovat a v té Americe to vůbec neřeší, takže nebo my máme štěstí v tom, že nám na hale vlastně vaří a to jídlo tam je super, je to zdravý, můžete si vybírat jaké chcete z těch meníček, tak si můžete vybrat, co chcete, ale jinak potom, když jdete do obchodu, a kupujete si nějak vlastní jídlo, nebo třeba si uděláte snídaní, nebo tak, tak vidíte, že prostě to jídlo není úplně, má to jinou konzistenci, ale i třeba jinak to trošku chutná, nebo když to jako vaříte, tak to i trošku jako jinak reaguje na té pánovice, nebo se to jako nějak jinak jako smaží, nebo jak to mám nazvat. Nebo popsat,
2: že by takže... do toho přidávali nějaký šumákoci,
1: no, tam? Třeba,
2: tak tam
1: si...
2: v Americe všichni jsou závislí na prášcích, ne? Takže by tam přidávali třeba nějaký rufík, rohypnol a tak.
1: Ne, to jsem si koupila, nebo já nikdy nekupuju vajíčka z kasového chovu, vždycky si koupím ty bio, jako ty nejlepší. A tak jsem si dělala teda míchaný vajíčka. A my se prostě za bohaté bílky nechtěli nějak jako my nechtěli stvrdnout, mě stvrdly jako ty žloutky. Jako že jsem jako usmažil, ale prostě ty bílky byly jako pořád syrový.
2: To jsou americký asi slepice, no.
1: No.
2: To je něco jiného.
0: No ale ten servis o tebe v Minnesotě, tedy ve nejprestižnější basketbalové ženské soutěži, je jako velký, ne? Asi jako, že nedá se to úplně srovnat s českým tady, s českými poměry.
1: Tam fakt vlastně doslova váš úkol jenom hrát a být dobrý a zahrát dobrý zápas a vlastně o všechno okolem vás je postaráno. Jak jsem říkala, tak vám tam vaří vlastně, chodím, nebo já třeba na halu přijdu kolem 8, před 8 dám tam snídaní, kterou mi uvaří, pak tam dám oběd a někdy si vezmu i ještě jednu porci na večeři, takže já jsem si v té Americe nevařila, třeba vařila, bych to spočítala jako do 10 jenom, že tam ani za to, jak tam nevařím. A všechno vždycky dělají na hale, anebo když potom jedeme na výjezd, tak to si teda musíte potom zařídit sama to jídlo, tak to si většinou jako dojdu do restaurace, nebo se něco objednám na hotel. A servis super, no. Máme tam spoustu lidí, od nutričních jako poradců, až teda po trenéry, že jo, teď tam máme 4 asistenty. A fakt tam střídne každý detail a super servis.
0: To je tak dobré.
2: My se o tebe taky teď hezky postaráme.
0: Jo?
2: No?
0: No a u nás by se taky někdo mohl postarat, víš, že by se mohli inspirovat tady.
2: Tak jo, kolegu.
0: Halo, doneste nám jídlo už nějaký.
3: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
6: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
5: Kolik?
6: 949, málem jsem vzal dvoje.
5: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Flipit! Ferobet slaví 35 betonových let.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
5: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín k rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
4: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český rům s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Vaše odpolední show Hit Radio City Brno, David, Peťa a dneska s námi taky Emma. Emma Čechová, česká basketbalistka, jedna z nejlepších hráček Česka, rozhodně Česka, Evropy a dost možná i světa. Já se hrozně omlouvám, ale já vám teďka musím něco říct. My jsme tady trošku seskupili mikrofony a židličky a Emma sedí vedle Peti.
1: Jo, hrozně vysoko totiž, jak to máme to.
0: Sedí vedle Peti.
2: Ale to tak prostě, ale ono to odrazí tu realitu.
0: Vy jste jak štafrika špagetka. Nebo Boba Bobek, nebo já nevím. Vypadá to hrozně vtipně a myslím, že to bude dobře vypadat i na videu, protože my to všechno tady samozřejmě zpracováváme, točíme, a abyste to mohli zhlédnout i na našich sociálních sítích. Tak, Peti, co by tě ještě zajímalo na Emu?
2: Já jsem,
0: asi nic.
2: Já už jsem to zapomněla, já už chci zpívat, protože já jsem zjistila, ty jsi mi říkal, že Emče je velký fanda karaoke baru, nebo celkově karaoke. Když prostě jako si řeknete, kde se v Brně pobavit, ta karaoke je jasná volba, jo? Takže si myslím, že bychom Emči mohli udělat, že jo, a mi radost, a že bychom si spolu zaspívali.
0: Jo, že bychom odpálili, protože my jsme si říkali, že ta naše odpolední show, ta nová odpolední show Davida a Peti by mohla mít nějaký náboj, tak jsme si říkali, že vás budeme bavit naším zpěvem, nespěvem a vlastně rádi zapojíme i vás posluchače. Takže pokud by si chtěl teďka s námi živě někdo zaspívat písničku Dva roky jezdím bez nehod, pojďte nám zavolat na číslo 546 606 606.
1: Ale možná přičím upozornění, ne? Že to asi nebude úplně nejlepší a že...
0: Tak jako...
1: Budeme rozumět, pokud to přepnou.
0: No ne, ba naopak, pojďte si to zesílit a pojďte si to s náma teď užít. Je tady závěr našeho rozhovoru. Emma Čechová, česká basketbalistka. Já, Peťa. A zkusíme to, zkusíme to.
2: A hvězdná pěchota.
0: A jedem! Tam je dlouhá předehra, takže ještě se můžeme bavit. 50 vteřin.
2: Tak to se teda nachystal. Ale asi chápete, tak si představte ten film Rebelové. Jede tam na tom mopedu, jo.
0: Počkej, Emi, viděla z Rebely? Viděla z Rebelové?
1: Já ten film miluju.
0: No, tak tady si doma, proto miluješ i tuhle písničku, protože tohle je speciální výběr právě naší basketbalistky Emy Čechové. Připomínáme hráčka, která kroutila několik sezon v brněnských Žabinách. Reprezentuje Česko. Reprezentuje Minnesotu ve Spojených státech amerických.
2: No
0: a teď
2: je v Americe.
0: Bude reprezentovat Superstar.
2: Která dneska začíná Superstar, takže my jsme na konkurzu.
0: My už jsme prošli konkurzem, tak jdem na to, připravte se a zpíváme všichni.
3: Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se hodím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod.
1: Asfalt mi šumí
3: pod koly.
0: Emi!
1: Kučkuji mezi výmoly. Cítím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí.
3: Tak já pádím.
1: On pádí.
3: Cestou, necestou.
1: Vždy svěží.
3: Pět v Davicích.
1: Pět v Davicích.
3: V Brně. Přečestou.
1: To stěží.
3: Však já říkám,
1: jak říkám,
3: není náhodou,
1: jen náhodou,
3: že se nesetkám s nehodou.
2: Yes!
0: Pa, pa, para, pa,
2: já už bych to řekla.
0: Dobré!
2: Myslím, že náš konkurs je u konce. Díky moc. A příště my to dáme potom za znané čisto čisto v nějakém karaoke. Teď jako Brno je prošpikovaný karaoke.
0: Yes?
2: Já jsem na to hrdá.
0: Yes. V Americe jsou tam nějaké karaoke, že tam jich taky musí být fůra.
1: Nebyla jsem.
0: Nebyla?
1: Jsem nikdy nebyla.
0: Tak tam si tě hlídají.
2: Jsi to spletl s Čínou, tam jsou karaoke.
0: Každopádně, dámy a pánové, Emma Čechová, tedy česká basketbalistka, která je teď aktuálně zraněná, takže nás nemůže reprezentovat, tedy nás, Česko, na mistrovství světa, které startuje. Kdy to začíná vlastně?
1: 4. je první zápas. Tak je to v Berlíně, takže kdybyste chtěli...
0: Takže pozítří. Takže... Je to v Berlíně, takže vláčkem dá se
1: takže
0: přejet.
1: Takže určitě vláčkem a taky pojedu vlakem, takže určitě...
0: Takže můžete jet zemou vlastně.
2: Tak si s ní po cestě zaspívat.
0: Počkej, no zaspíváte si s ní a hlavně to musí být jídelní vůz.
2: Protože MJ gurmán.
0: Jinak nepojede Eva. Tak Emi, moc krát děkujeme, držíme palce, ať je koleno co nejdřív cajku. Děkujeme za krásnou reprezentaci Brna vůbec Česka za mořem v Americe a budeme se na tebe zase těšit příště.
1: Moc děkuji za pozvání.
2: Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj. Stíháme ještě Miley Cyrus a za chvilku taky další zprávy. Tohle je odpolední show Davida a Peti na Hit Radio City Brno.

0: o konci světa zpívá Miley Cyrus. No a ke konci této hodiny jsme se taky přiblížili, je tady 16. Zdraví vás Hvězdná pěchota David a Peťa. A my teď vyrážíme spolu i na cesty. Dobrý, Peti, všecko?
1: Všechno dobrý, všechno dobrý.
0: V Brně v Černovicích to ale dobrý není. V Karbulově ulici u křižovatky z Havraní bourala motorka, nehoda je se zraněním a D1 194. kilometr problémy směrem od Prahy, kde blokuje provoz nehoda osobního auta s nákladním. Dobře dojďte, ať jedete kamkoliv a připomínáme náš WhatsApp 720 890 848.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nesní, školu ulehčí, notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
13: V 16 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Finanční poradci přišli na nový způsob, jak si najít nové klienty. Zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci svých vlastních služeb. S varováním dnes přišla Česká národní banka, která zároveň upozornila, že nevydává žádná osvědčení opravňující finanční subjekty k pořádání vzdělávacích aktivit. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely oba učební obory. Letos do nich nastupuje celkem 10 studentů. Víc nám řekne generální ředitel sklárny Mozr Martin Dvořák.
14: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chce tady foukače.
13: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Za dovolenou Češi utratí v průměru 55 tisíc korun. Je to nejméně z celé střední Evropy, jak vyplývá z dat vybraných cestovních agentur. Nejoblíbenější destinace se v posledních letech nemění. Je to Turecko, Egypt a Řecko. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník filmového festivalu. Zlatého lva během zahajovacího večera převezme americký herec a režisér George Clooney. V hlavní soutěžní kategorii Benátská přehlídka uvede 21 filmů.
15: A už nám ten teploměr venku ukazuje dnešní maxima, což je 26 stupňů. Máme oblačno, zataženo, což nám vůbec nevadí. Teplo bude až do nějaké 8. večerní, no ale potom se ochladí, protože okolo 11. vlastně v noci bude okolo 15, 16, 17 stupňů. Vemte si mikču a zítra ji nechte doma, protože přes den naměříme 25.
12: Hit Radio City Brno.
0: Venku možná oblačno, nějaký ten mrak, ale tady ve studiu Hit Radio City Brno pořád jasno.
15: Tady svítíme.
0: Startujeme druhou hodinu dnešního, tedy středečního odpoledne tady na Hit Radio City Brno. David Máčela, Peťa Březinová, to jsme
15: ty
0: my.
15: Už to umíš.
0: Ahoj.
15: Dobrý.

0: cítíte ten adrenalin. Linkin Park hráli do strun po 16. hodině. Tohle je odpoledne na Hit Radio City Brno. Nová odpolední show s Davinem a Peťou.
1: A my hráli do něčeho jiného.
0: Jo, do talířku. Vezmeme příbory. Cítíte to? Cítíš to?
1: Jako...
0: Tu vůni, školní, jídelny.
1: Uho omáčky?
0: Uho omáčky, to je, že? Mm-hmm. Legendární uho omáčka byla snad ve všech školních jídelnách.
1: A ve všech jídlech.
0: Ano, pondělí měla jiný odstín než třeba v úterý.
1: Ale vidíš,
0: ale pořád
1: taky
0: to bylo
1: si, hele, taky si podezíral ty kuchařky ve škole, že oni jako to, co použili, to, co třeba bylo v úterý, tak potom zužitkovali ve středu.
0: No jasné.
1: Co třeba bylo nějaké maso, které zbylo, a pak to dali do risotta. Já jsem viděla, že to je ono.
0: A jaké je vaše nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny, nebo jaké bylo? Asi už předpokládám, že spousta z vás už do školy nechodí. Tak co jste měli nejradši, co jste naopak nesnášeli?
1: Já jsem měla ráda sladký pátky. Já vím,
0: bochtičky
1: moc...
0: s krémem.
1: Jo, bochtičky s krémem, ze šodou, jako to byl mňamouza.
0: A co jsi neměla ráda?
1: Co jsem neměla ráda? No právě ty ohomáčky, takový ten jako, že mi tam někdo plcnul brambory nebo rýžu k tomuto omáčku a nějaký kus nějakého vepřového masa, to mě bylo.
0: Jo, a maso, které nešlo rozkousat. No. Já si pamatuju, že u toho okýnka, kde se vlastně vrací talířky po obědě, tak u něj stála jedna taková naše starší naštvaná paní učitelka a nebyla jako moc příjemná. A když nám něco na talířku zbylo, tak nás vždycky vrátila zpátky a mohli jsme odejít, až když jsme to jako všecko snědli. A já jsem byl kdysi tak jako v koncích a tak nešťastný z toho,
1: že, jsi to dal
0: že
1: do
0: jsem, no, já jsem přemýšlel, kde to dát, a my jsme měli na stole takový ty vázičky s kytičkou nějakou umělou. No tak kde myslíš, že to skončilo v té váze? A možná je to tam dodnes.
1: Ale proto u nás třeba ve školní jídelně nebyly kytky v jídelně, protože to všichni dávali a tím hnojili kytky a tak.
0: No a tenhle ten problém, který jsem měl já, se vyřešil v jedné nebo na jedné z brněnských škol, konkrétně v Kohoutovicích, my vám k tomu řekneme víc teď, ale muzika Mark Ember a vy nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 890 848.

0: odpolední show Hitrádia City Brno. Jsme na startu této hodiny skočili do školních jídelen a skočíme konkrétně do té brněnské v Kohoutovicích. Je to základní a mateřská škola Chalabalova, protože tam přišli opravdu s unikátní novinkou.
1: No, mají tam totiž švédské stoly na oběd a jako je to jediná škola taková v Brně, hlavně v České republice, jich celkově 10. Ale bylo by fajn, aby se to tady tento ne nešvar, ale aby se to rozrostlo všude po Brně. Tak já doufám, že to bude ta průkopnice, tahle škola.
0: Jo, to jsou takové ty švédské stoly, které znáte z dovolených, z hotelu. Tak pane řediteli Vladimíre Moškvane, vy jste tak jako chtěli si možná sobě, tedy vy, učitele a paní učitelky, a hlavně dětem prodloužit dovolenou, prázdniny, co?
2: Tak asi jste jako pojmenoval to, co je cílem, že? Cílem je to, že na jedné straně si ty děti naberou, kolik chtějí, ale my jsme třeba také včera sledovali, kolik bylo zbytků a kolik dneska bylo zbytků a bylo tak málo zbytků, nás to potěšilo.
1: No, to je vlastně cílem, protože ve Švédsku je to dost rozmohlý, že tam jako mají švédské stoly úplně všude a právě hlásili, že 20 až 30% méně těch zbytků, což je fajn.
0: No. No, tak každý si vybere to, co chce prostě, že jo, na co má chuť.
1: Ano, někdo víc masa, někdo bez masa, no a nás teda jako zajímá, aby jsme mohli víc závidět, co jste měli dneska dobrého na švédském stole.
2: Tak dneska třeba tam bylo několik druhů ovoce a několik druhů zeleniny, což je teda výrazné osvěžení pro ty děti. Byly tam dvě přílohy, rýže a brambory, byly tam dva druhy masa, byly tam dvě omáčky, byla tam polévka, kde si mohli otevřít, třeba čerstvá petržel.
1: No tak, to je čerstvá petržel do polívky, to jsem ve škole nikdy neviděla. No a jenom jako můžou k vám třeba, protože mi to hrozně nalákalo, můžou k vám na oběd i cizí lidi školou jako nepovinné?
2: Nevím, jak s tím obědem, to bychom museli asi samozřejmě, by si ho musel zaplatit ten oběd, ale určitě může přijít kdokoliv a dokonce tady už několik ředitelů z brněnských škol bylo.
0: No tak my taky přijdeme, ne? To bychom jasný, mohli
1: tak
0: ochutnat.
1: Pokud tam můžou všichni, tak já se budu potom cítit jako na dovolené hnedka.
0: No jo, ale abychom tam neudělali ostadu. Víš kolik to máme, jako, nebo víš, jak to máme s tím jídlem?
1: No,
0: když
1: jako
0: ho uvidíme, tak hned to sežerem.
1: Kdybyste tady s náma někdy byli ve studiu, tak tam je ovoce, tam je nějaká buchta, tam je všechno, takže jakmile nás tam pustí, tak to bude nějaká jak divé gazely, co vypustí do volné přírody.
0: Ale zase říkám, že když to zvládají děti, tak to zvládneme asi taky, ne? Jakože si naložit jenom to, co sníme. A myslím si, že to je hlavně to super a to poselství z této školy, že děti budou díky tomu poučovat své rodiče na těch letních dovolených, že si prostě na talíř mají naložit jenom to, co doopravdy sní.

0: Alexandra Sten, Mr. Saxo Beat a my se bavíme o Mr. Kuchařích.
1: Mr. Kuchařích?
0: Mr. Kuchařích. Mistrovská díla někteří předvádí ve školních jídelnách. Napsala nám Martina, že souhlasí, že uho úplně nejhorší vzpomínka na školní jídelnu a taky na připálenou svíčkovou, která chutnala jak šrot.
1: Ale já se ptám, jak může vidět, jak chutná šrot, když to papají prasátka? Jako já nevím, jak chutná šrot.
0: Já jsem to taky nechutnal ještě. Ale bylo to asi tak hnusný, že prostě se to nedalo žrat.
1: No tak já jsem ráda, že už od jídla jdeme pryč, protože díky tomu, že se o tom bavíme, tak já mám hlad a jsem ráda, že vás za chvilku teda můžeme pozvat na akce. A tam jako možná jídlo taky nějaký bude, ale spíš to budou rukodělné výrobky.
0: A víš, co jsi si vzpomněl? Že mám v lednici guláš. Takže dáváme muziku a za chvilku jsme zpět.
2: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Roland Kart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
6: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
5: A teď i poctivé vánoční cukroví.
6: A cena?
5: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
6: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Přesně tak.
6: jam.cz.
7: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Apologize. Hit Radio City Brno.
1: Omlouvej se, no.
0: A jo, já jsem myslel, že jsou to sliby.
1: Apologize. Slibím, že se omluvím.
0: No, tak vidíš, já to mám s tím spojené. Hit Radio City Brno ve vašich uších a já se v té angličtině opravdu snad něco přiučím i tady během tohoto odpoledne. Každopádně my se nemusíme omlouvat, protože my, co jsme vám slíbili,

0: to food coma, jo, to se říká, že když si dáš něco, když si dáš velký nášup, tak pak už vůbec nevíš, která pije, jo.
1: Takže tak... první jít asi na ten minutový zajíst, protože stejně budete mít upatlané od toho burgera ruce a když si tam budete chtít vyzkoušet nějaký krásný šperk nebo si prohlédnout něco nebo si obléct nějaký kus oblečení. To všecko tam totiž bude, jo? To jsou věci, které...
0: No ty jsi takový ten fanda právě těch rukodělných věcí a takových...
1: Přírodních, jsi... bio, no. Eko, jako jsem fanda, ale velice jsem si tam nikdy nic nekoupil, ale líbí se mně to. Líbí se mně ten princip, líbí se mně vůbec to, jak to je, jako jak tam má každý svůj stáneček a každý ty svoje věci, které vlastně vyrobil nebo prostě nevím co, nebo navrhl.
0: Jo.
1: No, říkám, mají tam modu, mají tam šperky, mají tam kosmetiku, přírodní kosmetika, která vám neudělá špatně, žádná chemie, mají tam svíčky přírodní, mají tam takové vychytávky, třeba takové pytlíčky na svačiny, to mě dost zaujalo a jeden z nich jsem si taky koupil, ale někde jinde mám pocit, ale to je jedno.
0: Ježíš, na svačiny, to je dobrý, protože vem si, že když někdo to dává do toho ubrousku a ještě do nějakého sáčku, tak ten ubrousek se potom přilepí na to máslo a jíte ubrousek.
1: Ale tohle je přesně jako udělané, že by ti to mělo i vydržet. I kdyby jsi to teda měla, nebo tvoje dítě to zapomnělo v tašce
0: víkend,
1: pár
0: jo?
1: dní, nebo víkend, tak si myslím, že v pondělí si to může dát znovu.

0: Takhle hraje Hit Radio City Brno, odpolední show, David Peťa a ty kokso. Dneska má svůj den kokos. A my vám možná trošku teďka pokazíme představu romantické dovolené pod palmou, protože až budete příště někde vyvalení v Karibiku, jo, budete ležet ve stínku pod kokosovou palmou, tak si to možná jako to lehátko radši posuňte o 2 metry vedle. Protože internetem koluje informace, že padající kokosy zabíjí ročně až 150 lidí. Dokonce se říká, že jsou nebezpečnější než žraloci.
1: Jako pořád se teda bojím víc žraloků, ale jako mně přijde, že někdo dělá těm kokosům snad PR, že on nikdo jako vlastně neví, kdo těch 150 lidí spočítal, jestli jsou opravdu jako tady těch 150 lidí.
0: Že se nepřihlásili.
1: Halo, tady mám kokos na hlavě, ne? Jako ona je nějaká studie, že kokosy jako můžou opravdu vážně zranit, ale jestli těch lidí bylo 150, to se neví.
0: No pokud bychom této studii měli věřit, tak je jisté, že z kokosu, jo, z takové dobroty se během léta stal opravdu tropický sériový vrah.
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
2: Pipit! Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlový bavba z Prusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky, flašky, kufříky,
5: vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Zaostřeno na region.
12: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot 99 tisíc bez DPH.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Stumbling in na Hit Radio City Brno, máme 16 hodin 59 minut. A pokud si říkáte, kde se vypařil Davča Máčela, tak on se úplně nevypařil, ale jel směr zbrojovka, zápas s Hradcem Královem a samozřejmě vám budeme přinášet informace, zajímavé novinky. A teď se budeme podívat už na dopravu. To nejlepší z Jihomoravského kraje, samozřejmě pokud máte něco na vaší cestě, tak budeme rádi, když nám pošlete hlasovku 720 890 848, to je náš WhatsApp. A podíváme se, co se tady děje v Brně. No na výjezdu po D2 z Brna na prvním kilometru směrem do Bratislavy, tak tady nám stojí nějaké porouchané osobní auto. A potom vidím u Pohořelic, tady byla nehoda, nebo stále je překážka na vozovce, takže projíždějte ale velmi opatrně. A jinak jak se koukám, tak nic dalšího tady nevidím. Ale pokud vy vidíte nebo u toho přímo jste, ať už je to kolona a nebo nějaká dopravní nehoda, tak dejte vědět. A šťastnou cestu.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.

0: zeď.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
4: Máme 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Spotřeba pohonných hmot v Česku i přes nárůst cen roste. V prvním pololetí motoristé natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, což je meziročně o 3% více. Ve statistikách se projevily i zvýšené prodeje u hranic. Cena dává okolo 42 korun, nafta je skoro o 4 koruny dražší. Návrat dětí do škol může opět zrychlit šíření žloutenky typu A. V posledním roce se Česko potýkalo s epidemií, když hygienici potvrdili bezmála 3300 nemocných. Letos jich evidují už bezmála 1500, z toho 70 za srpen. A teď něco pro čtenáře. 16. září v Česku proběhne už 20. ročník Noci literatury. Letos s podtitulem Navigace odvahou, inspirace příběhy. Zapojí se tradičně více než stovka měst a obcí, kde budou známé osobnosti předčítat z vybraných knih. Naše nejvyšší fotbalová soutěž dnes dohrává dva zápasy čtvrtého kola. Brněnská zbrojovka už za hodinu nastoupí doma proti Hradci Králové. O 2 hodiny později pak má Výkop zápas mezi pražskou Bohemkou a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se nehrálo kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů.
5: Jak pak kolik máme v Brně a na Jižní Moravě? Měříme 25 stupňů, teď se koukám, máme teda zataženo, teda aspoň co se týče našeho brněnského výstaviště, nevím, jak máte u vás. Klidně vyfoťte, pošlete, sdílejte, my rádi přesdílíme na náš Instagram Hit Radio City Brno. No když se podíváme na zítřek, tak má být 25 stupňů a celý den má být zataženo, ale pozor, nemá pršet.
2: Hit Radio City Brno.
5: A já doufám, že dneska nebude taky pršet, protože za chvilku je tu zápas Zbrojovka Hradec Králové a budeme spolu u toho. Přeneseme se tam za chvilku.

0: Dua Lipa, Houdini na Hitrádiu Sete Brno a já vím, kdo je takový jako dnešní Houdini, což je Davča Máčala, který se vypařil ze studia Hitrádia Sete Brno jak pára nad hrncem a právě teď se objevil na stadionu brněnské zbrojovky. Zbrojovka se dnes postaví Hradci Králové a Davča je člověk, který to tam bude mít celý zápas vlastně tak trošku pod palcem, alespoň co se mikrofonu týče. Moderátor zápasu Davča Máčala je s námi, ahoj Davi.
1: Nazdár, ahoj, zdravím z Šipek z arény, kde už se všechno schyluje k dnešnímu utkání, dohrávka pátého kola šance ligy. Zbrojovka dneska vyzve Hradec Králové, já se omlouvám, že jsem úplně zadýchaný, protože já jsem teďka doletěl a jsem tady na poslední chvíli. Už za chvilku začne rozcvička domácích borců a od 18 hodin se jde na to hlavním výkopem, takže jsem přiletěl, vyzvedl jsem si akreditaci, protože pro mě je to dneska vlastně premiéra, první zápas pro zbrojovku budu hlásit, budu tady pobíhat s mikrofonem a těším se na to strašně moc, ale zároveň jsem hrozně nervózní, protože se bojím, že něco spletu, že přečtu špatně jméno, nebo že zahlásím, že dal gól někdo jiný než ten dotyčný.
0: Hele, no. Ne, tvůj, to už to zvládneš naprosto skvěle. Jsou tam nějaký jako jména, který jsou, jak se říká, překladatelský oříšek?
1: Ty moc dobře víš, jaké jméno určitě chceš slyšet, protože není to překladatelský oříšek, je to v pohodě. A on má jako víc jmén, ale ono se mu říká, nebo on chce, a má to i tak v oficiální soupisce, Kaká. To si myslím, že je jméno, které zaujme úplně všechny a tebe to taky pobavilo ve studiu. Takže Kaká. Já jsem to nestihl před tím zápasem, tak...
0: Tak si to aspoň řekneš do mikrofonu.
1: Někdo za mě.
0: Tak já doufám, že Kaká dá míček. Teda, že dá branku.
1: Dá míček, no. Dá branku, no. Ale těším se na to strašně moc. Já doufám, že fanoušci mě taky přijmou. Pokud něco pokoním, tak doufám, že mi to odpustí, ale věřím, že to prostě nějak zmákneme, zvládneme. A jsme přece jeden tým, že jo? Probouzíme v sobě draka, takže věřím, že všichni budeme držet tak nějak při sobě a že to dneska i dobře dopadne, že třeba ty 3 body urveme, abychom si udrželi tu pozici a udrželi se na té vítězné vlně.
0: No super, hele, já už ti jako pošlu, ať se můžeš i připravovat a nacítit tu atmosféru, ale kdybys nám měl jenom poslední dotaz, nám přiblížit tu atmosféru, která tam právě je, posluchačům, kteří se třeba na ten zápas nemohli dostavit.
1: Procházel jsem fanzónou a nasával jsem tu atmosféru, lidi už prostě všichni mají dresy, šály, čepice, kšiltovky, prostě všichni jsou nachystaní, dávají si pivko, klobásku, prostě bude to dobré se vším všudy, takže přijďte, ještě to pořád stíháte, Královo pole, stadion na Srbské, tedy Šipex Arena. Těšíme se.
0: Hele, jsem ráda, že jsi nasával jenom atmosféru a ne něco ve VIP zóně.
1: Ale ve VIP, VIPčko až po práci. Bez práce jsou koláče, takže já napřed musím zjistit, kde vůbec jsou řízky a další dobroty a až něco ukážu a předvedu, tak pak se můžu jít najít.
0: Jo, bez práce není párek ani na fotbale, je to tak. Jo. Hele, Davi, moc díky, užij si tu atmosféru a jsem zvědavá potom zítra, když se uvidíme v odpolední show, uslyšíme i s našimi posluchači, tak abys nám poreferoval a řekl, jaké to bylo, jo? Takže tvůj.
1: Ano.
0: Měj se.
1: Díky, zdravím, přijďte.
0: Ahoj.
1: Čau.
0: A nebojte se, plakat nebudeme, byť jako ve vysílání Hitrádia City Brno divoký byl plakala. My budeme doufám tleskat a smát se nad výhrou zbrojovky.

0: Ed Sheeran a Sofa je na Hit Radio City Brno. Tady tenhle videoklip natočený v Indii, kde měl Ed Sheeran turné, ale jako my nejsme v Indii, my jsme v Brně. A co byste tak jako dělali, kdybyste šli centrem Brna a uviděli někoho se zbraní? Jo, tohle se stalo. No a víc nám řekne vaše kadraba, mluvčí městské policie v Brně.
1: Hezký den všem posluchačům Hit Radio City Brno. Manipulovat se zbraní se podle svědkyně nezdráhal v pondělí odpoledne muž v samotném centru města. Do obližné ulice kvůli tomu zamířila hlídka městské policie. Žena strážníkům popsala, jak z krátké střelné zbraně údajně vytahoval zásobník. Hlídka muže odpovídajícího popisu dostihla opodál. Byl do plupasu slečený a strážníkům i hned přiznal, že zbraň skutečně vlastní. Ještě před příjezdem hlídky jí prý ale odložil do kabelky své 40-leté známé, která ho doprovázela. Žena vzduchovou pistoli strážníkům na jejich výzvu opatrně předala. 49-letý muž hlídce tvrdil, že ji koupil nedaleko odtud, kde ji ukazoval svému příbuznému. Strážníkům navíc nalíchal zhruba 0,5 promile alkoholu. Na základě všech těchto okolností proto hlídka přivolala státní policisty a muže podezřelého z porušení zákona o zbraních jim předala. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Moc děkujeme, Vašku. Jako já vím, že v jiných státech je naprosto běžný, aby lidé se u sebe měli zbraň, ale my nežijeme jinde a já jsem ráda, že jsme v Česku, v Brně, kde je to nějakým způsobem regulované. No pojďme na něco příjemnějšího, třeba na hudbu. Posílám Miles Smise a nebo Alex Hepburn.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Když život prudce zastaví.
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
9: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Alex Hebern.
1: To zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Máme 17 hodin 28 minut, už se jako večer kvapí, už to přijde, ale já bych byla ráda, kdybychom si teďka představili to, jak to funguje ráno, jo. Představte si teda to ráno, ještě hledáte druhou ponožku, děláte si teda kafe, abyste měli rozlepený oči ideálně a najednou vám někdo zazvoní u dveří a chce vám dát několik tisíc korun. To se vám asi ještě nestalo, že? No tak přesně tohle teďka můžete zažít s Hitrádiem City Brno. Od 7. září totiž startuje naše nová hra, mně se strašně líbí. Jmenuje se Kdo pak to zvoní. A ona se stačí registrovat, že ho, na našem webu a můžete zadat klidně adresu domů, do práce, prostě tam, kde vás kolem 7:10 ráno zastihneme. Jako já vím naprosto přesně, kde mě vždycky 7:10 ráno zastihnete. Jsem v posteli. No, ale my totiž každé ráno vyrazíme za jedním z vás, jo. A jakmile ve vysílání ranní show uslyšíte naši soutěžní zvonek, jo, tak máte 30 vteřin na to zkontrolovat, jestli náhodou nestojíme právě za vašimi dveřmi. A v tom je ten vtip. My nebudeme zvonit na vaše dveře, jo, ale když se registrujete, musíte vždycky vyběhnout 7:10. Takže to je taková jako ranní rozcvička, mně se to hrozně líbí, no. A pokud teda otevřete, tak berete peníze. No a na kolika začínáme, jo? Tohle se vám bude ještě víc líbit. 5 000 korun. To je start. A když ten den se peníze nevyhrají, tak každý den to roste o 1000. A v finále to bude 25. září. Takže my vás budeme budit od 7. do 25. září. To si představte. A 25. Tam nebude jenom 5 000, ani 6, ani 10, ale to už tam bude rovnou 50 000 korun. Takže registrace na webu Hitrádia City Brno a od pondělí ráno jako radši nezůstavíte dlouho ve sprše, protože až zazvoníme, tak 30 vteřin je 30 vteřin.

0: Ray Dalton, Blood Running na Hit Radio City, protože máme krásný podvečer a zaspomínejte, nehrali jste si jako děti na takový to, že jste hledali poklad třeba někde v lese? No tak Lesy města Brna teďka udělali takovou verzi pro dospělé. Je to vlastně takový geocaching, akorát místo krabičky, kde je nějaká jako postavička plastová, tak vyhledáte tisícovku a to si myslím, že je mnohem lepší. Celé září totiž každý den schovávají v brněnských lesích a okolí tři lesní zlaťáky. A každý ten zlaťáček má hodnotu 1000 korun. A k tomu, abyste ho našli, tak potřebujete hlavně dnešní indicii, tu vám řeknu, a trošku jako dobrý orientační smysl možná. No takže po práci můžete místo gauče vyrazit do lesa a hledat. Už teďka. No a když zlaťák najdete, tak ho můžete proměnit třeba za zvěřinu, nějaké biohovězí, medík, palivové dřevo a třeba i vánoční stromek nebo nějaké ubytování. No a to celé září, v celé září je ve hře dohromady nějakých 90 zlaťáků, což není vůbec málo. No a ta dnešní indicie, jo? U Deblína v lese stezka, kratoučka a v skutku hezká. Navíc prý tu vlastnost má, že je trochu naučná. Tak co? Tušíte, kde to je? No tak šupky dubky tam, pokud to máte blízko, tak nohy na ramena a nebo do auta. No já doufám, že drobet naučné bylo i dnešní odpoledne. Já jsem se rozhodně přiučila něco o basketu, protože jsme tu měli Emu Čechovou, basketbalovou reprezentantku. No a těším se už na zítřejší odpolední show. Budeme se těšit, Péťa Březinová a samozřejmě se mnou i Davča Máčela. Mějte krásný večer.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka, pohyb, hra, radost.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90 a Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně na místní komunikaci u hotelu Grand mezi křižovatkami ulic Benešova a Koliště je silnice uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici ale nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si ale rád vyslechne.
9: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit do nemocnic, máme zastavit přípravu vybavení.
8: Kabinet je podle Babiše teprve na začátku cesty a teď je čas investovat. Testem z matematiky a cizích jazyků dnes druhým dnem pokračovaly státní maturity. K podzimnímu termínu se přihlásilo 10,5 tisíce studentů. Zkoušku z matematiky skládalo 2300 maturantů, angličtinu se vybralo 4200 středoškoláků. Ostatní jazyky volili jednotlivci až desítky žáků. Armáda zkouší nový maskovací vzor, který má po více než třech dekádách nahradit dosavadní potisk. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít používat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem. Státní hrady a zámky hodnotí uplynulé prázdniny. Památky v Libereckém kraji navštívilo zhruba 205 tisíc lidí. Jde tak o nejvyšší návštěvnost za posledních 6 let. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji.
0: Poslouchej i naše podcast Přizovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: V noci oblačno, zataženo, výjimečně přeháňka, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, zítra nás pak čeká většinou proměnlivá oblačnost, polojasno, oblačno a na severu místy přeháňky nebo slabý déšť. Odpolední maxima 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
10: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Máte hezkou středu? Doufám, že jo. A že vám ji ještě zpříjemníme těmi nejlepšími hity z 80.

začátek 90. a taky milénia. No a začínáme legendou. Nirvana, Come As You Are. Tak jdem na to.

Me Baby, Charles Shaw a Sylvia Brown. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a mám tady poměrně zajímavou věc. Pokud ještě třeba plánujete vyrazit do Itálie, tak pozor. Jeden z našich prohřešků, jednu z našich neřestí, oni teď budou totiž trestat. A to čumění do mobilů na přechodech pro chodce. Za mě naprosto geniální věc, protože je to extrémně nebezpečné, co si budem povídat. No a budou to pokutovat, prosím vás, tak jako lidově, jo, 25 tisíc korun. Což je dost, samozřejmě, jo. To, co se týče Itálie, tak to je dovolená pro jednoho, že jo. Problém je, že my ten telefon totiž ani nevnímáme jako riziko, jo. My prostě tak nějak jako plujem s ním v ruce. Takže pozor na to, pač u nás by měli žně, ruku na srdce, jo. Tady by se stoupili k přechodu, jenom by to sbírali jak švestky. Prostě úplně jednoduchá věc. Tak pokud vyrazíte do Itošky, tam to určitě nedělejte. No a pokud jste tady u nás, možná to taky nedělejte, jo. Pač je to nebezpečný. Poslouchat nás, to je ale velmi bezpečný a taky skvělý. Lean Rhymes právě teď.

0: Secret Love, to jsou Bee Gees v éteru Hit Rádia, to je skvělý, čo? Jo, to je Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No, jako nebudu lhát, mám tu pro vás další extrémní pecky, takže ať už máte středu jakoukoliv, tak věřím, že po těchto sonzích budete mít dokonalý úsměv na tváři a až půjdete spát, tak si budete broukat některou z těchto skvělých pecek, třeba tohle. Protože tohle, to se nedá nespívat. To je skvělý Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Dokonalá kombinace. K tomu taky John Vangelis nebo Krištof. Tak buďte s námi a hezký večer.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krištof a obchodník s deštěm. Skvělá věc v éteru Hit Radio. Já mimochodem, pozor, pozor, ve světě se šíří takový trend, jo. Konkrétně v jednom dánském městě Koge, tam zákazníci musí platit pokuty za to, pokud v restauraci nechají na talíři nesnězené maso. Mně to přijde naprosto geniální. Naprosto geniální. Pač tak, hele, maso, jako já jsem třeba masožravec, mám to moc ráda, ale prostě toho masa je případně hrozná škoda, že jo? Teď to je strašný. Jo, a když se to, ještě si dáte nějaký krásný kus masa a pak to tam nechat, ne. Tady prosím vás, personál a postih uplatňuje v případě, že host nedojí tři a více kousků a za každý z nich vám naúčtujou 25 dánských korun, což je 81 korun. Ale za mě je to fakt skvělý. A myslím si, že třeba vaše babička, tak ta by to ocenila úplně nejvíc. Ale předpokládám, že to není jenom u nás takový to. No tak, tak dojez aspoň to maso. No, teď je to škoda, aby se to vyhodilo. Že jo? Že jo, no, jak kdybych byla vaše babička. Tak pozor na to, jo, kdyby náhodou tohle přišlo i k nám, já bych to schválila. Bylo by to skvělý. A nezaplácávejte se těma knedlíkama. Všichni je milujeme, ale maso je maso. Další hity douší, za chvíli Undercover a teď už Bonnie Bianco a Pierre Cosso.

0: Cover. Never let her slip away. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Ať počítám, jak počítám, druhý školní den za námi, že? Pravděpodobně už se dneska vaše děti museli dokonce i učit, tak doufám, že nemají žádné následky po těch 2 měsících prázdnin, že to zvládli a že se jim podaří co nejdříve naskočit do toho. Já jsem měla jednu paní učitelku a ta byla tak výborná, že vždycky nejpozději druhý den jsme dostali písemku. A to bylo takový, že jako, ale to je jenom opáčko. Nebylo. Nikdy to nebylo. Ale to nevadí, tak držím pěsti vašim dětem, ať zvládají a hlavně prosím vás, ať to celý zvládnete vy, jo? My s tím pomůžeme, alespoň těmi nejlepšími hity. Čekají nás Buggles, Video Killed the Radio Star, k tomu taky Enya nebo Bartes, tak buďte s námi.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
8: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: když život prudce zastaví.
1: Zase jsem ji našel v tramvaji.
2: A vy jste všichni rodina?
1: To nejsme.
0: Vždy je dobré mít se koho chytit.
1: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
0: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Zaostřeno na region.
6: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
7: Krásný večer, chviličku po 7 hodině, dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Na start další hodiny jsou tady Cranberries a jejich Dreams. Tak se nebojte, trochu zasnít.

Paul McCartney a Stevie Wonder, tohle jsou Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. No prosím vás, konečně jsme se dočkali. Takový to, jak si říkáte, kéž bych na to dokázal zapomenout. Kéž by mi tuhle jedinou vzpomínku někdo vymazal. Už to jde. Už to jde. Jo, jako stroj času furt nemáme, ale tohle údatně jo. Japonští vědci, prosím vás, teď vyvinuli metodu, která dokáže vymazat z mozku konkrétní vzpomínku pomocí modrého laseru. Je to skvělý. Nevím teda, kdy se to dostane k nám, jo, to asi bude trvat, ale představte si to, jo, že si dokážete vymazat něco třeba nepříjemného, nebo naopak něco fantastického, že jste třeba kdysi dávno viděli třeba Star Wars, jo, nebo Harryho Pottera, a teď si to vymažete a dáte si to znovu s tím úžasným pocitem, když se na to díváte poprvý. Geniální, geniální. Nebo byste, pánové, mohli říct, nechal bych si vymazat moment, kdy jsem tě, lásko, poznal, protože bych se do tebe zamiloval znovu od začátku. To když doma řeknete, šplhnete si, přísahám. No, nalaďte k tomu hitku a bude to ještě lepší. Další hity před námi, za chvilku Atomic Kitten, ale teď Král popu. Tohle je Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Tak jdem na to.

0: Atomic Kitten, If You Come To Me. Jste zítra rádia. To byla romantika jak blázen, co? Budeme v tom chvilku ještě pokračovat, protože romantiky není nikdy dost. Navíc středa, malý pátek, že jo? Tak možná zrovna chystáte nějakou příjemnou chvilku s partnerem, partnerkou, kočkou, to už nechám na vás. A nebo jenom sami se sebou, protože i to je extrémně důležitý. My na to hrozně zapomínáme, jo? Neumíme se nudit, neumíme zvolnit. Tak mám tu song, který by mohl pomoct. Za chvíli do uší Meatloaf. Má to 5 minut. Pojďme se dohodnout, že na těch 5 minut budete jenom chvilku tak být. Jo? Tak jo. Dohodnu to. K tomu taky Point Break nebo Madonna, tak si to užijte.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

Tak čo, podařilo se vám malilinka to zpomalit? Meatloaf, I would do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, prosím vás, tak s houbama už lepší prej, jo. Údajně teď už se dá vyrazit na severu prej nejlepší, jo, nevím, nebyla jsem, ale třeba jižní Čechy asi taky v pohodě, protože jsem volala takhle s mamkou a ségrou a ségra nadávala, že byli v lese. Takže jasný, urodilo se, protože to teď musí čistit, jo, tak klasika, takhle poznáte, že byl dobrý úlovek. Tak pokud chcete vyrazit, už by se mělo dát pedle, žampiony, píchavky, jo, taky možná i nějaký hříbky. Postupně kozáky, křemenáče, klousky nebo lišky. Ježiš, teď bych si dala smaženici. No tak jestli máte doma někdo třeba čerstvý, jestli jste teď byli, tak dobrou chuť. Trošičku závidím. Ať už k houbám, nebo třeba jenom šálku čaje, další hity. Tohle je Gabrielle.

0: Filip Oki a Giorgio Moroder. Posloucháte Hit Radio. Středa večer, 7:45. Přeju vám všem krásnou středu. Doufám, že se máte hezky. Že vás nic extrémně netrápí. Tak je teprve začátek září, že jo? Takhle, co nás třeba letos asi moc trápit nebude, to je sníh. No tak to je perfektní, že jo? Nebudem muset odhrabávat. Nebudem třeba klouzat na ledu, jo? Uvidíme. Pojďme nepředbíhat, teď se budem užívat pomalu, ale jistě babí léto, přesun času, padající listí a ty nejlepší hity, ty jsou s námi pořád. Už za chvilku Desireless, k tomu Coldplay nebo Depeche Mode, tak buďte s námi.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Hit Radio.

0: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
1: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
2: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hezký večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď jsou tady Offspring.

Pepsi a Shirley Heartache v éteru Hitrády a hezký večer. Já prosím vás, budit medvěda je blbost. Na tom se asi shodneme. Ano, přesto existují tací, kteří to neví, nebo jim to nedojde, nebo těžko říct, kde se něco nepovedlo. Každopádně jeden chlapík teď takhle dostal pokutu ve výši 50 tisíc norských korun, což je 111 tisíc našich, a dostal, prosím vás, pokutu za to, že se projížděl lodí na Špicberkách a zatroubil palubním klaxonem, což vzbudilo spícího ledního medvěda na pevnině. No prostě blbost, jo, to je blázen. Co pak tohle se dělá, abyste budili medvěda, jo? A jedno, jestli je to lední nebo klasický, jo? Ono totiž tam jde samozřejmě o to, že lední medvědi jsou na souostroví přísně chráněný a za jejich rušení hrozí postih. Tak prosím vás, pozor na to, ať už kvůli pokutě a kvůli vlastnímu životu, medvědy nikdy nebudíme. Rady Kirken do uší právě teď. Zítra mám.

Sister, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia samozřejmě pokračuje. A mám tu pro vás další fantastický pecky. Přísahám, nekecám. Za chvilku s námi totiž třeba Mark Almond, taky Marcel Romanov, no a nebo tahle naprostá klasika. To znáte, že jo? No jasně. Roxette, It Must Have Been Love, už za chvilku do uší.

Slíbený rock set v éteru Hitrádia, přeju krásný večer. A prosím vás, co ty netopíři? Jako takhle, invaze netopírů pokračuje. V Česku teď obrovský problém. Taky s tím válčíte, nebo jste zatím v pohodě? Protože ano, normálně stovky poletujících netopírů v domácnostech, na chodbách, schodištích, v kancelářích, třeba i v prostorách nemocnice, vás teď můžou opravdu překvapit prakticky kdekoliv. Jo. Je to neskutečný, je to prosím vás vrchol migrace netopírů, děje se to právě v srpnu a v září. A oni se jim rozpadají mateřské kolonie, no a malí savci teď hledají nový útočiště. Jo, takže stačí otevřená ventilačka, on si řekne, je, tady se mi bude skvěle bydlet. Tak pokud nechcete mít doma netopíry, což ačkoliv jsou roztomilí, asi nechcete, tak opatrně a zavírejte okna. Jo, dobře, domluveno. Kate Ryan právě teď. Ne?

0: Tony Esposito, Kalimba de Luna. Jste s Hit Rádiem, díky za to. Díky, že s námi trávíte i středeční večer. Blíží se nám 9. hodina. Já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středečního večera a nebojte, to nejlepší z 80., 90. a milénia zatím ještě pokračuje. Za chvilku třeba Tina Turner, taky Gareth Gates, anebo...
1: Don't worry. Be happy.
0: Návod na dobrou náladu společně s Bobbym McFerrinem. Tak buďte s námi a ahoj.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, na hlas se smát.